saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi za

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: krásné středeční ráno ze signálu, kde W dvě minuty před šestou prosili, abyste neodcházeli. Ano, byla by to velká chyba, protože byste přišli o první dnešní zprávy s Luckou Sinkovou a taky naše ranní vysílání, které po celé odstartuje osmdesátkami v podání Roxeťáků nebo OMD.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak nám to jezdí. Máme hned takhle po ránu dvě nehody. Jedna v Praze, v Hekbelské, před sjezdem do Novopatské směr Hloubětín, kde se potkal kamion s osobním vozidlem. A ještě počítejte se zdržením a hlavně silným provozem v Brně na silnici 42. Tam došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním. Ano, upravte svoji rychlost vzhledem k povětrnostním podmínkám, protože po celém našem území slušně prší. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné probouzení do středečního deštivého rána přeje Lucie Sinková. Sněmovna bude dnes pokračovat ve schvalování přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí podle zákona a o podpoře bydlení s obcí na úřady práce, které přerušila minulý týden. Část opozice se obává jejich přetížení a destrukce podpory bydlení. Odpoledne začnou poslanci projednávat návrh na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Uvedl to včera večer server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických i lyžařských závodů. Podnikatel si před propuštěním v roce 2022 odpykal asi polovinu z trestu. 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou v roce 2012 úmyslně a pod vlivem alkoholu. Vlak na trati mezi Vráží a Berounem závodí včera v podvečer zachytil nezletilou dívku, která šla vedle kolejiště. Po nehodě skončila v nemocnici, jak řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Provoz na trati musel být zhruba na hodinu a půl zastaven.
0: Co se děje v regionu?
2: 6 ze 7 videomappingů na pražskou baziliku svaté Ludmily z několika ročníků festivalu Signál je možné vidět ve staroměstské tržnici. Pořadatelé festivalu jimi obohatili dosavadní expozici stálé galerie Signal Space. Hlavní součástí je výstava Echoes of Tomorrow, kterou tvoří instalace 10 umělců v 8 místnostech. Otevřela se loni v říjnu a letos v říjnu se má obměnit. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Basketbalisté Nymburka vykročili za 21. titulem. Úvodnímu finále proti Pardubicím přihlížel Petr Plintovič.
3: Nymburk v úvodním finále NBL porazil Pardubice 81-73 a je zase blíž obhajobě titulu. Nejvíc bodů 18 měl Jaromír Bohačík. Série hraná na 4 vítězné zápasy bude pokračovat dnes od 18 hodin znovu na palubovce Nymburka.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude zatažený až oblačný, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Šest hodin na vrch, 4 minuty, bezvadné středeční ráno od Mixpultu Signálu přeje Lukáš Bláha. I dnes ode mě ranní informace, které vám jistě přijdou hod, očekávané události, výhled počasí a už za pár okamžiků oslavenci a další důležité informace pro 3. červen. Příjemné vstávání.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tři minuty před 7:15 vás probouzí ranní signál z kalendáře. Už vykukuje 3. červen, svátek proto slaví Tamara a zároveň je Mezinárodní den someliérů, tudíž nějaké to kvalitní vínečko si při středě klidně dopřejte. A kulaté 60. dnes má herec Jiří Langmajer, 40. mistr Evropy v krasobruslení Tomáš Werner a stejně tak legendární španělský tenista Rafael Nadal, 22-násobný grandslamový vítěz a 2-násobný olympijský šampion, který určitě poctivě sleduje famózní cestu Jakuba Menšíka na jeho milované pařížské antuce. A tento den v roce 1950 přišla v Americe na svět Suzy Quatro, zpěvačka, multiinstrumentalistka a herečka. Tady je na probrání její nesmrtelný hit z přelomu 70. a 80. s Chrisem Normanem, Stumbling In.
1: Vstáváte

0: 6.20 vstáváte s ránem na Signál rádiu a Svat sice zpívali o Shine, ale sluníčko nám 3. červnový den opravdu moc nezazáří. Venku počasí, že by ani moderátora nevyhnal. Na druhou stranu přeci jen toho sucha už byla dost, tak budeme pozitivně, že aktuálně nám prší a oblačno a zataženo bude i nadále na většině území. Ojedinělé bouřky, avšak odpoledne a večer kromě severovýchodu od západu postupně protrhávání oblačnosti a ubývání srážek. Zároveň se nám dnes ochladilo, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. I přesto mějte pohodové středeční ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: minuty před 6:30 vás probouzí ranní signál a tím pádem budete vědět, co přichystala středa 3. června.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Pokračuje mimořádná schůze sněmovny, která bude schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení s obcí na úřady práce, které předušila minulý týden. Část opozice se obává jejich přetížení a destrukce podpory bydlení. Odpoledne začnou poslanci projednávat návrh na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Pod záštitou předsedy vlády Andreje Babiše a ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky se v Lichtenštejnském paláci uskuteční konference zkrácené úvazky a příležitosti v nich schované. Diskuze se zaměří na možnosti většího zapojení rodičů, pečujících osob, studentů a seniorů na pracovní trh prostřednictvím flexibilních forem práce. A dnes vyvrcholí 66. ročník Zlín Film Festivalu. Večer od 20 hodin a 20 minut proběhne slavnostní předávání zlatých střevíčků a dalších filmových ocenění nejlepším snímkům v jednotlivých soutěžních kategoriích. Dobré jutro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Tak to byla opravdová provokace, kdyby tehdy, ale takhle to vyšlo z našeho playlistu. Lehce po půl sedmé i ve středu 3. června s vámi vstává Signálové ráno a jdeme na aktuální provoz.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D8 hlásí na 21. kilometru ve směru na Prahu porouchané vozidlo, stejně tak na D10, 8. kilometr ve směru metropole a ještě máme nehodu v Trutnově v ulici U Brány, kde se potkala dvě osobní vozidla. A ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.
2: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic nestratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
2: Rozhovor Signál Rádia. Divadla Bratří Formanů poprvé rozloží stany na ostrově Štvanice v Praze. Od 4. do 25. června diváky čeká festival Arena a v něm nový cirkus. Kromě úspěšného Ptačího sněmu se představí i francouzští umělci a výstava Imaginarium. Loď Tajemství zůstává na svém stálém kotvišti na náplavce u Rašínova nábřeží. Do centra příprav nás zavede kolega Luboš Dvořák společně s Matějem Formanem. Rozhovor uslyšíte u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

6.39, probouzí vás středeční signálové ráno do 3. června. Tamarám tedy přejeme jen to nejlepší ke jmeninám a zároveň máme den opakování. A protože to je matka moudrosti, tak si určitě neuškodí brzy zopakovat, jak dnes bude. Hezké ráno.

0: Na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a během dne potom později budou srážky od záporu ubývat. Výjimkou bude Slezsko a východ Moravy. Teploty vystoupají na 16 až 20 stupňů. Nevadí, pojďme si teď dát alespoň sluneční svit společně s reggae od Laidback. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Signálové ráno vás probouzí 4 minuty po 6:45 a má pro vás přehled aktualit těch 3. červnových.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: U pražského letiště Točná spadlo soukromé letadlo. Nehodu nepřežili 2 lidé, kteří byli na palubě. Okolnostmi pádu letadla se budou aktuálně zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné, jeho provozovatelem je společnost Letecké muzeum Točná a zástupce letiště sdělil, že havarovaný stroj nebyl jejich. Český mužský tenist má po 9 letech opět zástupce v semifinále Grand Slamu. Jakub Menčík ve čtvrtfinále Roland Garros udolal João Fonseca 6-4, 6-3, 7-6. Ve 3. sadě odvrátil setball a proměnil až 7. matchball. V pátek, tedy za 2 dny, zabojuje o postup do finále s nasazenou dvojkou Alexandrem Zverovem. Mezi nejlepší čtveřici v deblu pak proletla Kateřina Seňáková. Ještě jedna dobrá zpráva ze sportu. Pojďme na led. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálové utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Karolajny. Český útočník skoroval v 57. minutě a připsal si 4. gól v letošním playoff. Skvělé ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.
2: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Dvě a půl minuty před 7 hodinou, neboli v závěru první hodiny středečního ranního signálu, jsme si hráli Denise Williams, protože ta má dneska 76. narozeniny a tenhle její obrovský hit z roku 1984. Tehdy to doma v Americe u ní. Ne u ní doma, ale bylo to prostě ve Spojených státech. Dokonce číslo 1.
1: Je, číslo jedna žije.
0: No.
1: Ale je fakt krásná ta písnička, jsem si zrovna říkala, co to hraješ a proč dáváš Belmonda, hezký den všem mimochodem.
0: No, tak to je tak jako, aby jsme si udělali pohodu, když je venku jako ošklivo, tak aby jsme navodili takovou příjemnou.
1: Já ti mám pocit, atmosféru. Že zrovna v tomhle filmu tam nějak běhal s tím parapletem, což se dneska hodí do toho počasí.
0: Dneska určitě. A co ještě na nás vyběhne ve zprávách?
1: No, ono to s tím souvisí, protože v noci na dnešek dorazila do Česka okluzní fronta. Jak to bude dál s počáskem? No, řekneme, zítra zase bude lépe, ale...
0: Dorazí i Dagmar?
1: Honcová, nevím, třeba jí ukecám, aby nám k tomu něco
0: možná
1: řekla.
0: Možná přijde i kouzelník.
1: To spíš. No a poslanci začnou projednávat návrat elektronické evidence tržeb. Tady by se ten kouzelník hodil. K čemu nebude podnikatele nutit, uslyšíte za chvilku.
0: Tak to jsem sám zvědav. Těšíme se.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Ještě předtím pojďme na tuzemské vozovky. Na jižní spojce pozor na úrovni Lanového mostu, směr Černý most, to je tedy v Praze, tak tam došlo ke střetu dodávky s osobním vozidlem a obezřetní buďte také na D1 mezi 253. a 244. kilometrem ve směru Brno, kde se nám pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a kvůli němu levý jízdní pruh uzavřen. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční ráno, i když trochu uplakané, přeje Lucie Sinková. Poslanci začnou projednávat návrat elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by nový systém neměl podnikatele nutit k tisku účtenek ani k pořizování drahých zařízení. Nejmenším živnostníkům má totiž stát nabídnout bezplatnou aplikaci, kterou si budou moci stáhnout do chytrého telefonu a používat ji místo specializovaného vybavení. V noci na dnešek dorazila do Česka okluzní fronta, která přináší déšť na většinu území. Nejvyšší úhrny očekávají meteorologické modely ve střední části republiky, kde může lokálně spadnout více než 20 mm srážek. Po slunečnějším a teplejším zítřku dorazí opět večer další okluzní fronta. Ta přinese v noci na pátek a během pátku další srážky. Dánská kauza hromadných onemocnění rakovinou kvůli jednomu dárci spermatu se dál rozrůstá. Do roku 2023 se díky jeho darovaným spermím narodilo nejméně 210 dětí ve 14 evropských zemích. Dárce ani spermabanka o vzácné genetické mutaci nevěděli. Některé děti onemocněly rakovinou, část z nich zemřela a další se léčí. Odborníci případ označují za velmi vážné selhání a volají po zavedení pravidel.
0: Co se děje v regionu?
2: Hudební festival Metronom Prague, který se od 19. do 21. června uskuteční v Letňanech, nabídne na třech scénách desítky vystupujících. Festival se poprvé uskuteční v místech poblíž stanice metra, kde se obvykle konají velké koncerty světových hudebních hvězd. V areálu bude i odpočinková zóna nebo místo pro prezentaci neziskových organizací. Hlavní hvězdou bude letos Nick Cave. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff. Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen jeho spoluhráč Shi Theodor, který vstřelil jednu branku a dvě připravil. Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtku na pátek středoevropského času.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude zatažený až oblačný, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 4 minuty po 7 hodině s vámi za mikrofonem zůstává Lukáš Bláha. 3. červen v kalendáři, jak se psala historie právě tento den, zjistíme zanedlouho. Počkejte si na to a mějte s námi povedené středeční ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 7.11 vás probouzí ráno na Signál rádiu. 3. červen je nejen svátek Tamar, ale taky Mezinárodním dnem someliéru. Jestli nás nějaký poslouchá, zdravíme a kompletně vás, pro vás všechny je tu dnešní historické okénko.
1: Jste se Signál rádiem, už je 3. června v roce 1950, to byl den, kdy člověk poprvé zdolal 8000ovou horu Annapurnu. Přináším vám ale i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 2004 porouchal počítač, který řídí veškerý letový provoz nad Británií. Dispečeři navigovali letadla ručně a londýnské letiště Heathrow odložilo všechny starty. V roce 1966 sonda Survivor 1 přistála na měsíci, měla za úkol zkoumat měsíční povrch. V roce 1921 se u nás konaly mezinárodní lehkoatletické soutěže. Sportovní tisk o tom referoval jako o středoevropské olympiádě. V roce 1800 se Washington DC stal sídlem amerických prezidentů. Bílý dům tehdy ale ještě nebyl dostavěn. A v tento den nechal v roce 1611 Petr Vok z Rožumberka z Prahy přivést v 6 sudech peníze, kterými vyplatil pasovské vojsko, které pustošilo jižní Čechy.

0: Dáváte si ranní signál, hodiny ukazují 7.20. Dobré ráno, to s datem 3. června, což je Evropský den jízdních kol a dokonce Světový den běhu. Pokud nejste úplní nadšenci, že tyhle činnosti podnikáte za každého počasí, tak podmínky pro ně budou až během dne, kdy od západu kromě Slezska a východu Moravy má srážek a oblačnosti ubývat, jinak bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami a nejvyšší teploty maximálně budou dosahovat 20 stupňů. Pěkné ráno.
1: Ráno na signál rádiu.

0: Dvě minuty nám chybí do půl osmé a vy máte ten správný ranní signál, protože teď zjistíme, co se bude dít ve středu 3. června.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Lavičku Václava Havla odhalí v Tchaj-pej, hlavním městě Tchaj-wanu. Účastní se předseda senátu Miloš Vystrčil spolu se starostou metropole Chiang Wan-anem. Sezonu otáčivého hlediště v Českém Krumlově otevírá inscenace Decameron. V Luhačovicích na Zlínsku začínají automobilové dny. Vrací se sem po téměř 100 letech. Přehlídka ukáže více než 50 posádek z několika zemí a se svými historickými vozy navštíví i další místa regionu. A stejný kraj ještě jednou, protože dnes vyvrcholí 66. ročník Zlín Film Festivalu, tedy Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Večer od 20 hodin a 20 minut proběhne slavnostní předávání zlatých střevíčků a dalších ocenění nejlepším snímkům v jednotlivých soutěžních kategoriích. Dobré středeční jutro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Posloucháte se středečním ránem na Signál rádiu a lehce po půl osmé přichází ta správná chvíle vyrazit vstříc tuzemským silnicím.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nohu s plynou si raději dejte na D1, na 93. kilometru ve směru Brno. Probíhají zde práce a údržby a stejně tak na D2 mezi 48. a 41. kilometrem ve směru Brno. Jinak jsme aktuálně bez nehod, tak kéž by nám to vydrželo co nejdéle. Hezké ráno.
1: Dopravní servis Signál rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál rádio a ujíždějte s námi.

Krátce před 7:45 přesněji 4 minuty si dáváte středeční signálové ráno. Pevně věřím, že vám taky takhle do smíchu. A rozhodně je fanouškům Michaela Jacksona shodou okolností, protože ten má novou píseň v hitparádách. Jakou? Jmenuje se Chicago a debutovala na 30. místě v americkém prodejním žebříčku singlu, a to více než 10 let po svém původním vydání. Nahrávka zaznamenala prudký nárůst popularity díky obnovenému zájmu o Jacksonovu tvorbu po úspěchu životopisného filmu Michael a taky po virálních videích na sociálních sítích s touto písní. Toto oživení představilo Chicago nové generaci posluchačů a pomohlo jí poprvé nakouknout do tamní slavné Billboard Hot 100. Ještě na vysvětlenou, song původně napsal Corey Rony pod názvem She Was Lovin' Me. Král popu jej nahrál během nahrávání alba Invincible mezi koncem března a polovinou dubna 1999. Skladba ale nakonec nebyla pro Invincible vybrána a zůstala 15 let jaksi v šuplíku a veřejnost jí neslyšela. V roce 2014 pak byla znovu přepracována, tentokrát oblíbeným producentem Timbalandem, jeho verze zařazena na Jacksonovo druhé posmrtné album Escape právě pod názvem Chicago. No tak asi už jenom zbývá vám pustit, jak to zní?

0: neuvěřitelné. I 17 let po skonu je král popu stále, jak si dá se říct, v podstatě na vrcholu. Já už vám teď po Shikegu pouštím opravdu nakopávací song, věřím, že vás probere do 3. června. Eros Ramazzotti, Tina Turner, hezké ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: probudit jenom Eros Ramazzotti, Stinu Turner, ladíte ranní signál s datem 3. června, 8:45. No a tento den je v kalendáři spojen se svátkem svatého Erazima. Proto taky pronostika zní, jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu. Tak to se máme na co těšit, protože dnes zataženo až oblačno, na většině území se objeví občasný déšť či přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne pak je pozitivní, že budou srážky od západu ubývat, výjimkou má být Slezsko a východ Moravy. Teploty vystoupají na 16 až 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku, tam se trochu více ohřejete, protože budem kolem 22 stupňů. Hezké středeční ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Brně lidem zpřístupní další městský úsek. Jaký? Tak to ví nejlépe náš tamní kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Brněnský žlutý kopec se má v dalších letech výrazně proměnit. Brno teď připravuje jeden z kroků, bez kterého se plánovaná výstavba v prudkém svahu neobejde. Novou obslužnou komunikaci mezi Tomešovou a Vinařskou ulicí. Území mezi Trýbovou a zástavbou při Vinařské má zhruba 50 hektarů. Městská část Brno střed už dříve nechala pro žlutý kopec zpracovat urbanisticko-architektonickou soutěž, která řešila jeho budoucí zástavbu. Porota tehdy u vítězného návrhu ocenila přiměřenou intenzitu zástavby, park na městských pozemcích i pěší vazby směrem k Hlinkám. Nové propojení Tomešovy ulice a Vinařské tak nevzniká, jen jako další silnice na mapě. Má obsloužit území, které dnes kvůli terénu a horší dostupnosti zůstává dopravně komplikované. Luděk Savana, Urbánek, Brno. Ráno.

0: Zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
1: Ani ta dnes nemůže chybět a bude ze sportovního prostředí. Fotbalová Sparta už má stavební povolení k novému stánku, který vyroste na Strahově místo stadionu Evžena Rošického. Slavia hovoří o navýšení kapacity pro stávající Eden a třetí do party se hlásí Brno. V Česku by tak vyrostl další fotbalový stadion pro 30 až 35 tisíc diváků. Plán odtajnil miliardář Vojtěch Kačena, majitel tamní zbrojovky. Podnikatel uvedl, že jeho cenu vyhodnotil za pomoci AI kolem 3 miliard korun. Kačena je majitelem necelý rok a zatím svého vstupu do fotbalu nikdy nelitoval. Brňanům se ostatně taky pod jeho kuratelou povedlo hned v premiérové sezóně suverénně postoupit do první ligy. Pro rozvoj klubu je ale podle něj nezbytná stavba nové arény, která by se svou kapacitou se stala největší na Moravě. Už proto, že v Brně historicky chodili největší návštěvy v lize. I 40 tisíc lidí za Lužánkami. A novou arénu chce postavit právě na místě chátrajícího legendárního stadionu. Já jsem jedině pro. A co vy?
0: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Made in England, Elton John, za dvě minuty bude 8. hodina Made in Severní Čechy, tak to je Lucka Sinková.
1: Hezký den všem přeju. Já když slyším Eltona Johna, tak si vždycky vzpomenu na Michala Davida, který tady byl několikrát na rozhovoru a vzpomínal, že právě s Eltonem se skámošili.
0: Ale prosím tebe.
1: Jo, ho dokonce pozval na nějakou slavnost, já nevím, jestli to byly přímo narozeniny, už si to fakt přiznám, nepamatuju, ale nějak se viděli jednou na nějaké akci a další rok už Michala pozval. Kamarádi do deště, ty tam totiž hraješ tu melodii, pust to trošku víc. No jo, kamarádi do deště. Ale ta dvojka, to už je přelom, to už je po revoluci.
0: Příběh ale, z Brooklynu, přesně tak.
1: Ale ten první příběh byl v roce 88 a to přímo patří k nám do Signál.
0: Co pak, jaké příběhy nás čekají ve zprávách?
1: Co patří do zpráv, ano, dobrovolných zápisů od lidí přibývá jako poslední obrana před závislostí. Kolik tisícovek lidí to je, to si řekneme. No a na japonském pobřeží, jeho západně od ostrova Honšú, řádí tajfun.
0: No. Tak tedy, to jsou věci. Takže včera, jak to bylo?
1: Včera dnes a zítra.
0: Ano, včera dnes a zítra. Nejdřív u nás.
1: Tornáda, dokonce dvě.
0: V Itálii zemětřesení, tajfun.
1: A teď tajfun, to jsou věci.
0: Pořád se něco děje.
1: To se dá.
2: Signál Rádio, doprava.
0: A to žil i na silnicích, Strahovský tunel, tam máme v pražském Strahovském tunelu dvě osobní auta v sobě, v Metropoli ještě zůstáváme v Lednické ulici a na D52 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru Brno je pohyblivá uzavírka kvůli úklidu odpadů a čištění vozovek. Taky v těchto místech raději nohu splynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké červnové ráno přeje Lucie Sinková. Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrací k projednávání zákona o podpoře bydlení. Část pravomocí v pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí má nově přejít na úřady práce, zatímco dosud tuto agendu řešily obce. Poslední jednání trvalo 5 hodin a provázely ho i osobní spory mezi poslanci. Do rejstříku vyloučených hráčů se už dobrovolně zapsalo přes 70 tisíc lidí. Kromě toho jsou do něj často zapisováni i rozhodnutím úřadů. Provozovatelé hazardu jim pak nesmí umožnit sázet, jinak riskují vysoké pokuty. Počet lidí, kteří se zapisují sami kvůli snaze omezit závislost, roste. Předseda Senátu Miloš Vystrčil pokračuje v návštěvě Tajvanu. Na programu má jednání s ministrem pro vědu a technologie, účast na setkání českých a tajvanských univerzit a také akce připomínající Václava Havla. Tajfun Yangmi dnes ráno dosáhl japonského pobřeží, a to na jihozápadě hlavního ostrova Honšú. Meteorologové varují před povodněmi a extrémními lijáky.
0: Co se děje v regionu?
2: Vědecko-technologické území u Dolních Břežan v Praze Západ získá dopravní napojení na budovanou linku metra D. Rada Středočeského kraje doporučila krajským zastupitelům schválit výkupy pozemků, které jsou nezbytné pro výstavbu nových silnic, které propojí oblasti jižně od Prahy s budoucí konečnou stanicí metra v Písnici. Vyčleněno je na to téměř 99 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nová sezóna hokejové extraligy začne v polovině září. Podrobnější informace má Petr Plintovič.
3: Boje v hokejové Tipsport extralize začnou 16. září. Mistrovské Pardubice hned v prvním kole přivítají svého východočeského rivala z Hradce Králové. Poražený finalista Střince zajíždí v úvodním kole do Karlových Varů. Nejpozději skončí příští ročník extraligy 30. dubna.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude zatažený až oblačný, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: A kromě nich se brzy podíváme na to, že nám klesá spotřeba piva v restauracích. Ano, představte si to, je to pravda. Víc se dozvíte už zanedlouho a Lukáš Bláha vám přeje nádherné středeční ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 8 hodin a 9 minut do vašich přijímačů vám zní ranní signál a věřte tomu nebo ne, pivo už české konzumenty tolik neláká. Jeho prodej v hospodách a dalších podnicích za poslední rok klesl zhruba o 5%. Více nám prozradí ředitel tržního a datového výzkumu dotykačky Vladimír Sirotek.
1: Vlastně výzkum je hovoří o tom, že až 20% hospod po covidu ukončilo svůj provoz. V hospodách je nadproporční důležitost piva, naopak provozovny, které se nově otvírají, tak jsou spíše nepivního charakteru, ať už to jsou bistra nebo kavárny, a tohle všechno se vlastně projevuje na tom, že obecně konzumace piva v gastronomii výrazně padá.
0: Z dat vyplývá, že ještě před covidem činil podíl chmelového pokladu na tržbách v gastronomii 21%. V loni už to bylo jen procent 14%. Přibývá lidí, kteří pijí pivo doma nebo preferují jiné druhy nápojů. Pochopitelně to ale neplatí pro všechny.
2: První pivo je jako první rande. Člověk se na něj těší jak malej kluk. Po obědě už je přestaneš počítat a na večer kolikrát nevíš, proč to do sebe leješ. Včera jsem jich měl 1.30.
3: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Dvě minuty před 8:45 je s vámi středeční ráno na Signál Rádiu s datem 3. června. Pokud znáte nějakou Tamaru, nezapomeňte ji popřát k dnešnímu svátku. A co se týče teplotních maxim pro tento den, tak určitě se nedostaneme naštěstí k tomu nejnižšímu z roku 1810, kdy bylo 4,4 stupně, ale hodně s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou ani k tom nejvyšším. Před 80 lety, necelými rok 1947, 31,9. To byl tropický den. Dneska vystoupají teploty na 16 až 20. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude kolem 22, což je v podstatě takový normál, který je pro 3. červen 17 stupňů. Tak ať i přesto, že venku nám dneska úplně nepřeje a sluníčko se na nás téměř neusmívá, tak mějte příjemné ráno, za chvíli se podíváme, o čem se mluví a o čem se píše, tohle už je ale Susan Vega. Dobré ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: hodinách 8.18 a v ranním signálu pojďme na souhrn zásadních zpráv pro 3. červen.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Česká armáda izolovala vojáka po návratu z mise v Kongu. Kvůli epidemii eboli skončil v přísně střeženém centru biologické ochrany Těchonín. Voják dorazil jen 2 dny po americkém lékaři, kterého nechtěli přijmout USA, a skončil na Bulovce. Letošní klimatologické jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a současně nejsušší od roku 1961. Od začátku března do konce května spadlo v úhrnu jen 89 mm srážek, což bylo 57% normálu z let 91 až 2020. Tuzemský mužský tenis má po 9 letech opět zástupce v semifinále Grand Slamu. Jakub Menčík ve čtvrtfinále Roland Garros udolal Joao Fonseca 6-4, 6-3, 7-6. Ve 3. sadě odvrátil setball a proměnil až 7. matchball. V pátek zabojuje o postup do finále zasazenou dvojkou a aktuálně největším favoritem Alexandrem Zverevem. Mezi nejlepší čtveřici v deblu prolétla Kateřina Siňaková. A fanoušci fotbalové Sparty pořád čekají na velké letní posily a teď to vypadá, že se brzy dočkají. Na Letnou má mít blízko z Jablonce ofenzivní univerzál Ebrima Singatech. Tvrdí to alespoň server Footy Africa. Podle něj je bývalý hráč Slávie dohodnutý s vícemistrem na podmínkách smlouvy a čeká se na doladění přestupu mezi kluby. Dobré jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 8.22, ruku v ruce s vámi plujeme středečním ránem na signálu a občas nás v životě čeká jisté těžké rozhodnutí. Jedno takové musela učinit i tenistka Kateřina Siňaková. Ozvala se jí totiž legendární Serena Williamsová, už to samo o sobě musí být zážitek, když se vám ozve hello, tady Serena. Ta už brzo zahájí comeback na kurty, a to ve čtyřhře v londýnském Queen's Clubu, kde chtěla hrát právě se Siňakovou, aktuálně deblovou jedničkou a už v podstatě dá se říct, že i takovou legendou, jako je Serena. Nakonec ovšem bude účinkovat s kanadskou kometou Viktorií Bokovou, protože rodačka z Hradce Králové zrovna v tom týdnu potřebuje odpočívat. Právě mezi tím se rozhodovala, jestli si zahrát se Serenou a nebo si dát takzvaně od tenisu lehkou pauzičku. No tak věřme, že si spolu ještě někdy zahrají a objeví na kurtu, protože spojení Serena Williamsová a Kateřina Siňaková, to by teda bylo terno. Těšme se na to a vy na další muziku Kamufláž.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Už jen 3 minuty schází do 8:30 a pojďme v ranním signálu do provozu.
1: Signál rádio doprava.
0: D2, 3. kilometr, na příjezdu k Brnu probíhají práce na silnici, tak v těchto místech raději nohu s plynou. A co se týče nehod, tak jednu máme v Plzni, Radčická ulice, kde se potkala 2 osobní vozidla a ještě shodou okolností Plzeňská, ale to už je obec Chrášťany, okres Praha Západ, kde se potkaly 2 dodávky. Klidnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádio.

0: 4 minuty po půl deváté jste s ránem na Signál rádiu a já už jsem tady během tohoto středečního hovořil o tom, že v českých gastropodnicích klesá spotřeba klasického piva a mění se i návyky, co se týče konzumace vína. Ještě před několika lety bylo víno v plechovce pro většinu konzervativních vinařů téměř nepředstavitelné. Situace se ale rychle mění, menší láhve, jednorázové formáty a právě plechovky začínají být běžnou součástí nabídky obchodů, festivalů i pikniků. Například Wine Market Council ve své studii upozorňuje, že generace Z a mileniálové stále více řeší zdraví, energii, kvalitu spánku i celkové množství vypitého alkoholu. Až 24% mladých respondentů uvedlo, že změnili množství nebo typ konzumovaného alkoholu právě kvůli zdraví a životnímu stylu. No, tahle zpráva zrovna v Mezinárodní den someliérů by asi úplně nepotěšila, ale pokrok se zkrátka, přátelé, nedá zastavit. Pohodové středeční ráno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: 8.38 ladíte ranní signál a představte si to, že v indickém městě Banda měli v květnu více než týdenní vlnu vedra, kdy teploty dosahovaly 47 až 48 stupňů. V podstatě už tam neexistovaly ani rána, ani večery. Tak to myslím, že buďme rádi za to, co máme tady u nás doma. I když dneska samozřejmě slunce moc nevidíme, zítra by se přeci jen mohlo ukázat, přestože odpoledne k večeru pak bude přibývat oblačnosti a srážek na západě s možností bouřek a teploty by zase zítra měly šplhat někam výše až k 25 stupňům. Tak to jsou vyhlídky na zítřejší den. Teď pojďme zpátky ještě do 3. červnového rána. Laura Brennigan, ať se vám s námi dobře probouří do nového dne.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Posloucháte středeční signálové ráno, třetí den, už jsme v novém měsíci červnu a ten je ve znamení divadelního festivalu Bratří Formanů. Pozvánku proto nese kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, už zítra v Praze na ostrově Štvanice odstartuje aréna divadla Bratří Formanů, tedy festival divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby. Představení se odehrají ve Stanech letos nově právě na ostrově Štvanice a také na divadelní lodi Tajemství, která opět zůstane na svém stálém kotvišti, tedy na náplavce Prahy 2. Krom divadelních představení se chystají i kreativní dílny a chybět nebude ani Imaginárium, které ukazuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků, který nás vtáhne do říše fantazie a současně také ukáže, co všechno dokáže lidská tvořivost a řemeslo, když se ale umí. Chybět nebudou ani hudební vystoupení, tak pokud máte rádi netradiční divadla, tak si arénu Bratří Formanů nenechte ujít. Na Štvanici máte možnost až do 25. června. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Je tu nový den a s ním rád.

0: Tu šmejkalka. V létě by měly začít i rozsáhlé opravy přes 13 km dlouhého úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Motoristé při nich budou jezdit zúženými pruhy, sníženou rychlostí. Více o plánovaných omezeních řekl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
1: Jsou tady i velké stavby, třeba omezení tady bude u MUK Aviatická napojení na Juzin, kde my přesně na začátku prázdnin uděláme pevní velká dopravní inženýrská opatření a svedeme v dopravu do 1+1 jedního pruhu na té dálnici D7. To by mělo nastat pravděpodobně hnedka po pevním prázdninovém víkendu. Víme, jak to tam je zatížený, tento úsek tam určitě to bude tvořit kolony. Potom samozřejmě by měla být tady ta dálnice D11, to si myslím, že by taky velká zásadní oprava.
0: No, množství stavebních akcí plánují na léto i krajští silničáři. Řidiči musí počítat s omezením kvůli rekonstrukci průtahu v Dobřichovicích u Prahy nebo uzavřeným Břežanským údolím. Od 5. června, tedy už za 2 dny, bude zavřený most přes dálnici D4 u Jíloviště. Tak klidné nervy za volantem a jak to na tuzemských silnicích vypadá aktuálně, zjistíme jako obvykle krátce před celou, tedy už za 10 minut. Počkejte si na to.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: se Starship jsme ještě zvládli 3 minuty před 9. hodinou v závěru středečního rána na Signál Rádiu postavit město. Když jsme u různých měst a destinací, tak představ si, že nás poslouchají lidé na dovolené v Bulharsku, tak tam zdravíme.
1: Zdravíme dovolenkáře.
0: Závidíme lehce, no.
1: Ale píše nám Jirka, ten je taky na dovolený totiž.
0: Ten je v trochu jiné na destinaci. Je to ve Španělsku, Barcelona, ano.
1: Ale ten nepsal, jo?
0: Nepsal, ale můžeme mu zahrát Freddieho Mercuryho Barcelonu.
1: To bychom mohli a já si myslím, že si to sama vyřídí, až se vrátí.
0: Tak co pak bude ve zprávách? Ty tady budou určitě.
1: O kolik milionů ročně může přijít veřejnoprávní rozhlas? Co tušíš? Klidně si tipni, kolik by to mohlo být melounku.
0: Já se přiznám, že jsem to zahlédl.
1: Aha, takže to nemá cenu.
0: No, bylo trapas, no. Ale je to dost teda.
1: Je to hodně. No a prezident Petr Pavel pokračuje v dvoudenní návštěvě Zlínského kraje. Co chce například ve Vizovicích? No co bys tipnul?
0: Tož slovíčku.
1: No, tož. Dále seš vedle jak ta jedle.
0: Dobře, tak se přizvědčíme ve zprávách. Signál Rádio doprava. No pojďme na silnice, tam to totiž taková legrace určitě není a nebude. 52, D52 silnice ve směru Brno u Modřic, okres Brno-Venkov. Tam je neprojezdný pravý pruh kvůli odstavenému nákladnímu vozidlu. V Praze v ulici V Přátelství se potkala dvě osobní auta a blokují pravý jízdní pruh. Ještě v hlavním městě máme potíže v Radlické ulici, a kde došlo ke střetu tramvaje s osobním autem. A co se tak dívám, tak ještě návrat na D52, protože tam na 18. kilometru ve směru Brno je rovněž odstavený nákladní automobil. No ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.
2: Rozhovor Signál Rádia. Divadla Bratří Formanů poprvé rozloží stany na ostrově Štvanice v Praze. Od 4. do 25. června diváky čeká festival Arena a v něm nový cirkus. Kromě úspěšného Ptačího sněmu se představí i francouzští umělci a výstava Imaginarium. Loď tajemství zůstává na svém stálém kotvišti na náplavce u Rašínova nábřeží. Do centra příprav nás zavede kolega Luboš Dvořák společně s Matějem Formanem. Rozhovor uslyšíte u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 3. června, hezkou středu přeje všem Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel pokračuje v dvoudenní návštěvě Zlínského kraje. Ve Vizovicích si prohlédne areál výrobce modulárních systémů a poté chropinskou strojírnu v Chropini. Odpoledne vystoupí na briefingu v Rusavě na Kroměřížsku a následně se vydá se skauty na túru na Svatý Hostýn. Český rozhlas by v případě přijetí poslanecké novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích přišel o příjmy 360 až 370 milionů korun ročně. Promítlo by se to do obsahu a šíře veřejné služby a také do snížení počtu pracovních míst. Připomínky teď zaslal Ministerstvo kultury. Soud začíná projednávat obžalobu na hnutí SPD kvůli údajnému podněcování k nenávisti v předvolební kampani v roce 2024. Týká se to plakátů použitých před krajskými a senátními volbami. Obžalobě čelí i šéf hnutí Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, protože ho poslanci nevydali k trestnímu stíhání. Dodejme, že Okamura dlouhodobě tvrdí, že jde o politicky motivovaný proces.
0: Co se děje v regionu?
2: Mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž hledající podobu nového městského bloku v Pražských Vršovicích, který nahradí dnešní administrativní budovu Kodaňská 4D Center, uzavřela svou první fázi. V finále soutěže se zúčastní 500 týmů, které porota vybrala na základě návrhů prvního kola. Týmy aktuálně dopracovávají své návrhy. Na konci června pak porota bude vybírat vítěze. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nová sezóna hokejové extraligy začne v polovině září. Podrobnější informace má Petr Plintovič.
3: Boje v hokejové Tipsport extralize začnou 16. září. Mistrovské Pardubice hned v prvním kole přivítají svého východočeského rivala z Hradce Králové. Poražený finalista Střince zajíždí v úvodním kole do Karlových Varů. Nejpozději skončí příští ročník extraligy 30. dubna.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude zatažený až oblačný, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: 9 hodin k něm 4 minuty, už jsme tak pokračili do středečního dopoledne na Signálu a o čem jsem dnes ještě nemluvil je to, že 3. června, kdysi v minulosti česká píseň dobila britskou hitparádu. Detaily prozradím už brzy v Signálech hudební minulosti. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju parádní dopolední poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jedeme úterním dopolednem na Signálu a v něm i historické okénko po Inexis, co se týče muziky spojené s 3. červnem.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
0: A tentokrát je startujeme drahně dávno, až roku 1939. To se na vrchol britské hitparády vyškrábala skladba Beer Barrel Polka v podání The Andrew Sisters. Ač se o původu nahrávky dlouho vedly spory a přivlastňovali si ji Američané, Britové či Němci, dnes víme, že se tenhle hit původně jmenoval Modřanská polka a napsal ji už v roce 1927 Jaromír Vejvoda. O 7 let později dodal Vašek Zeman text a stala se z ní Škoda lásky. Generál Dwight D. Eisenhower údajně prohlásil, že tato píseň pomohla spojencům vyhrát druhou světovou válku, i když stejnou, nazvanou Rosamunde, si zpívali též poražení nacisté.

Druhá vzpomínka se datuje do 3. června 1977. Bob Marley s partou The Wailers tehdy vydali své mistrovské dílo Exodus. Album se opíralo o tradiční zvuky jamajského reggae a čerpalo z různých hudebních vlivů, včetně blues, soulu, funku a rocku. Časopis Time jej v roce 1999 označil za nejlepší LPčko 20. století.

Končíme 3. červnový den roku 1982, kdy bylo sídlo Elvise Presleyho v Gracelandu poprvé otevřeno veřejnosti. V současnosti jde o druhý nejnavštěvovanější soukromý dům ve Spojených státech se 600 tisíci návštěvníky ročně. Více jich má jen, zkuste hádat, ano, jakýsi Bílý dům.

0: Zpívá vám Bruce Hornsby, Signál Rádio je krátce před 9:30 vaším kamarádem do deště a dnešní den je plný kulatin slavných osobností. I když ho má člověk pořád v hlavě jako mladého vojáka Koubu, tak 60. slaví herec Jiří Langmajer a 40 svíček z dortu svouknou dva vynikající sportovci, krasobruslař Tomáš Werner a král tenisové antuky Španěl Rafa Nadal. Gratulujeme pochopitelně i vám, kteří dnes 3. června máte nějaký důvod k oslavě, a i Tamarám k svátku posíláme nejlepší osmdesátky už za pár chvil v podání Frankie Goes to Hollywood nebo Lionel Richieho. Pěkné dopoledne.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80.

0: vašemu uším se line dopolední signál, za námi Frenkáči neboli Frenky Ghost to Hollywood a hodně dobře se dá zrelaxovat i úvody při chytání ryb. Kolega Luboš Dvořák může vyprávět.
1: Přestože nejsem rybář, tak se s vámi podělím o zážitek v jednom zákoutí. Můj divadelní život mě zavedl do Milevska, město ležícího na hlavním tahu mezi Plzní a Táborem vedle Orlíku nad Vltavou až Ďákovského mostu. A protože se mi v noci nechce cestovat domů, tak to řeším přespáním v karavanu někde v kempu. A u Milevska jsem objevil Vášův mlýn, což je louka nad rybníky Váša a Korunský. Skromně vybavený kemp je především rájem rybářů, ale i cyklistů. Rybník je hojně zarybněn a chytat se smí na dva pruty, samozřejmě za peníze a podle interního řádu. Všechny návštěvníky združuje minihospůdka s dostatečným venkovním posezením a cenami jako z jiného světa. Do centra je to tak 2 kilometry. Milevsko je neoficiálním hlavním městem maškar a masopustních tradic. Místní více než stoletá tradice a proslulý maškarní průvod jsou zapsány na seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Zdejší klášter, založený v roce 1187, je nejstarším v jižních Čechách. Tip na výlet připravil Luboš Dvořák.

0: Vzpomínka na Freddieho Mercuryho nás z Queeny dostala téměř k 10. Za 2 minuty odbije. V příští hodině se můžete těšit na tradiční středeční rozhovor. Ještě předtím ale čerstvé zprávy Lucky Sinkové a taky zjistíme, jak to jezdí.
1: Signál Rádio doprava.
0: Praha, Vysočanská ulice, zde máme nehodu osobního auta s autobusem. V hlavním městě se bouralo i v Ruské ulici, jsou tam v sobě 2 osobní vozidla. A metropole do Třetice, na Pražském okruhu 14. kilometr ve směru Modletice je odstavený nákladní automobil. A ještě jdeme na D1, 154. kilometr ve směru Praha. Tady probíhají práce a údržby portálů, proto pravý jízdní pruh uzavřen. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s plánovaným převodem agent na některá ministerstva, který podle nich může narušit fungování systému. Sněmovna dnes pokračuje ve schvalování přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce a odpoledne začnou poslanci projednávat návrh na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Měsíční prach náleží Akademii věd České republiky, potvrdil to nejvyšší soud. Vzorky se do Československa dostaly v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstaly však v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů jménem Akademie převzala. Akademie se o tom před 6 lety dozvěděla a podala žalobu a pražské soudy ji vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně nejvyšší soud odmítl. Mezinárodní letiště v Kuvajtu dnes zasáhlo iránský dronový a raketový útok. Několik lidí utrpělo zranění a musel být přerušen provoz.
0: Co se děje v regionu?
2: Více než 49 milionů korun plánuje utratit hlavní město za rekonstrukci a rozšíření malého atletického stadionu na Strahově. Areál se aktuálně nachází ve velmi špatném technickém stavu. V plánu je tak krom jiného i výměna trávníku anebo zbudování nového oválu pro atlety. Cílem je připravit sportoviště, které bude splňovat standardy pro mezinárodní soutěže. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Haiti v přípravném utkání účastníků mistrovství světa deklasovali 4-0 Nový Zéland. Podle světového žebříčku FIFA jsou obě země největšími outsidery blížícího se šampionátu v Severní Americe. Ještě dodejme, že Haiti se chystá na první start na mistrovství po 52 letech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude zatažený až oblačný, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte Signál Rádio, zdravím vás, Luboš Dvořák. Dneska možná slyšíte, opět jsem zase zabalil svůj rádiový kufr a vyrazil jsem tentokrát na pražskou Štvanici. Na ostrov, kde se budou dít věci. Matěj Forman u našeho mikrofonu reportážního. Zdravím, dobrý den.
2: Já vás zdravím, dobrý den.
1: Jsme ve velkém stanu plátěném, fouká vítr, takže to trošku šumí. Jsme v imagináriu. My jsme spolu o imagináriu mluvili v loni. A už jsme zase v tom zas, jo?
2: Jsme zase v tom zas a není to náhoda, my to imaginárium opravdu přenášíme, převážíme a instalujeme z místa na místo a dokonce často i na několika místech najednou. Ale tady přece jenom je to unikátní v tom, že jednak jsme v Praze a to skutečně téměř v srdci Prahy, nebo dá se říct, že jsme v srdci Prahy na ostrově Štvanice, na krásném místě, který tomu sluší a zároveň jsme ve stanu, který nám dřív sloužil jako střecha nad hlavou pro představení Dead Town. Ten stan má rozměr 30x16 metrů a výšku 9 metrů v tom nejvyšším patře a to už je hala, to už je sám o sobě prostor jako mohutnej. Zajímavý a krásný je i tím, že je prakticky to je prakticky obří dřevěná bouda, do které ty naše dřevěné panely, ty naše dřevěné koníci, ty naše dřevěné hračky a ta naše práce divadelní se strašně hodí. A ta improvizace, když to tak řeknu, na zelený louce, kde tady opravdu pod náma je zelená louka, vystavět něco, co najednou přenese člověka do úplně jiný dimenze, do úplně jiného vnímání světa, protože imaginárium je takovým pokusem dovést lidi, nebo přenést lidi do divadelních kulis, do hraní si, do objevování, do dobrodružství, do příběhů, tak to jako vkročit z toho středu Prahy do imaginária tady na ostrově uprostřed Prahy je prostě...
1: Je to úplně jiný svět.
2: Je to krásná výzva a myslím, že se to i povedlo.
1: A jiný svět tady vystavíte, protože 4. června startuje další festival Arena. Pojďme ale trošku do minulosti s tou arenou, kde jste předtím po Praze byli?
2: No, Arena je doménou, nebo takovou, jako bych řekl, prioritou bráchy Petra a od začátku se snažil najít pro Arénu místo co nejblíž centru Prahy a taky co nejblíž řece, aby i loď tajemství, kterou stále provozujeme,
1: ta byla zakotvena u Rašínova nábřeží.
2: Jo, průběžně během sezóny na Rašínově nábřeží, aby mohla být součástí. A podařilo se na prvních několik sezón Arény obsadit takový koutek, teď řeknu jako po proudu řeky, to bylo vlastně za železničním mostem na Smíchovské straně, kde jakýmsi zázrakem zůstal kousek toho nábřeží vlastně ještě jako neobdělený. Loď tam měla kde zakotvit, brácha tam vystavil takový molo, stany velký se tam sešly a bylo to opravdu malebný místo. Pak se to posunulo kousíček blíž ještě do centra, uteklo to jakoby z toho velkého placu, tak se to těsnalo na tu spodní a horní část té náplavky. Pořád to ještě komunikovalo s lodí, ale přišli starosti všeho druhu, prostě i ten provoz kolem a přestěhovali jsme se na druhou stranu za železniční most jako víc ven z Prahy do takového areálu bývalého sportovního, kde to nebylo špatný pro divadlo a pro ten celý jako prostor té arény festivalu, ale přece jenom to není tak na očích a není to tak jako jít po Praze, jít po nábřeží a podívat se přes řeku a vidět cirkusový stán, tak skočím na vaporeto nebo na to.
1: Na šlapadlo?
2: Na šlapadlo a prostě dojedu se tam podívat, co to tam je a pravděpodobně mě to zaujalo. To se bohužel na tom RPTu, na tom posledním stanici nedělo a brácha hledal a snažil se a podařilo se zjednat na letošní sezónu právě tady to místo Štvanice, což je opravdu unikátní a ohromně to tomu sluší. I když tady člověk jenom stojí, nic tady ještě, žádnej stan tu ještě nevidí, tak už tuší a cítí, že tohle je místo, kam lidi rádi chodí a přijdou a kde si užijou nejenom divadlo nebo cirkus nebo cokoliv tady nabídneme, ale řeku kolem sebe, nebe nad hlavou, stromy, vítr, je to prostě je to kouzelný a romantický místo a ten festival by tady mohl být krásný.
1: No, já myslím, že bude, protože na Štvanici právě teď natáčíme s Matějem Formanem. Signál.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes s Matějem Formanem na Štvanici, ostrov Štvanice v Praze, i se psem Žovkou, nebo Čumou Žovkou, která se na nás tady přišla podívat k mikrofonu, co se tady děje. My si tady povídáme o připravovaném festivalu Arena, který je nově tady na Štvanici. Aby jsme to řekli přesně, jsme tady mezi železničním viaduktem a lávkou do Holešovic, je to tak? Jsme vlastně na konci ostrova Štvanice.
2: Na konci ostrova Štvanice úplně nejjednodušší identifikace toho místa by bylo pod lávkou Holka, tou, která spojuje pěší mezi Karlínem a Holešovicema, mezi Jatkama a Karlínským náměstím. A už z té lávky je vidět na tenhle ten kousek Štvanice tak, že člověk si může skoro udělat obrázek z ptačí perspektivy, kde který stan stojí nebo bude stát a kde je umístěný teď imaginárium a podobně.
1: My jsme tady v prostoru imaginária, ovšem co budou mít diváci arény nad hlavami, kolik tady toho bude stát?
2: No, od 4. června přibude Ptačí sněm, to je vlastně naše poslední představení v režii teda bráchy Petra. Je to takový mohutný vyprávění perského opusu, vlastně takový jako filozoficko, dramaticko, nevím, jak to přesně nazvat. Je to skutečně velkolepá podívaná. Brácha se nechal unést spoustou jako nových technologií a s takovou urputností vlastně se snaží vyprávět ten příběh obrazem, pohybem, divadlem, tím kouzlem divadelním. Postavil k tomu nový stán, nepřehlednutelný, vevnitř je to vybavený taky velice zajímavým způsobem. Má to prostě dimenzi opravdu jako velkého spektáklu a po těch premiérách, které proběhly tady před 2 lety v Praze, se to vlastně na půl roku až rok přestěhovalo na několik míst ve Francii a v Belgii, myslím, takže se to vrací jakoby do Prahy po nějaký pauze a lidi, kteří na to ještě nestihli zajít nebo by si to rádi užili ještě jednou, tak teď budou mít poměrně jedinečnou příležitost. To bude náš soused, Imaginária soused.
1: Ještě dál, velký stan.
2: Velký stan. Trošku vypadá z mýho pohledu jako taková veliká vosí nebo včelí
1: báň,
2: jo. Takže je to opravdu zvláštní stavba, velice originální jako koncept. A potom ještě kousek dál bude jeden cirkusový stán Borise Gibé, což je francouzský umělec, takový solitér, před pár lety na aréně předvedl svoje představení Silo. A několik let se mnou komunikoval na dálku, když vznikal ten jeho prostor, protože my už jsme tenkrát měli nějakou zkušenost s Obludáriem, kde jsme postavili taky takový, ani ne cirkusový, ale spíš takový autentický stan a on některýma detailama se asi inspiroval, takže jsme komunikovali, on se na něco vyptával, já jsem vůbec netušil, co vznikne a opravdu přivez naprosto unikátní konstrukci, ve které udělal představení, který v podstatě pro mě bylo takovým jedním velkým kouzelnickým trikem, jo. Zmizel prostě v pískový podlaze, úplně jako se utopil v písku, jo. A to, takže jsem strašně zvědavý, co přiveze, teď má nový představení, jmenuje se to Anatomie touhy, jo, to by mohlo být silný a romantický. No a na druhou stranu za imagináriem, na tom úplným cípu Štvanice,
1: směrem k Lávce,
2: směrem k Lávce,
1: ano,
2: bude ještě stát cirkus Le Petit Bras, což je taky francouzská kompanie s představením Vent d'Est, to znamená něco jako vítr ze západu a měla by to být taková jejich inspirace westernem, rodem, ale protože jsou to cirkusáci, tak čekám, že bude velká, že bude akrobacie a oni jsou skvělí na tom trapezu, v té akrobaci jako vzdušný. V Praze byli taky už před pár lety, nevím jestli na aréně, myslím dokonce a je to takový představení pod širý nebe. Myslím, že to je přesně ten typ představení, který, když se začne smrákat, tak přitahuje diváky a začne se tam prostě něco dít a užijou si všichni, kdo jdou kolem.
1: Ono od toho 4. se tady bude dít spousta věcí. Všechno samozřejmě můžete si najít na stránkách Arena Festivalu. Povídáme si s Matějem Formanem.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Štvanici s mikrofonem opět ve stanu, kde to tady fouká, jsme v imagináriu. Pojďme si to časově srovnat. Imaginárium tady je a bude dokdy?
2: No, začalo to imagináriem z 10. května. My jsme zahájili o něco dřív, stan už tady stál, tak jsme to využili. Na to naváže 4. června začátek té série Ptačího sněmu, který tady bude hrát nejvíc představení, a aréna jako kompletně se všema dalšíma představeníma začíná, myslím, teď nevím, jestli 8. 9. zkrátka ještě pár dní potom.
1: Až se odehraje ten Ptačí sněm, tak se rozjedou další.
2: Takže to tak jako postupně přibývá a navazuje na sebe. Asi to je taky daný tím, že ty stany se musí nějak postavit a dělat to všechno najednou by bylo asi hodně složitý. Ty konstrukce jsou poměrně mohutný a je s tím dost práce to sem přivést a rozbalit a postavit a připravit prostě pro diváky. Ale takže aréna jako festival začíná Ptačím sněmem a o několik dní později navážou to další představení a celé to končí, festival Aréna končí 25. června. Imaginárium ještě pár dní se zdrží až do 30. června, pak to teprve zbalíme všechno.
1: Tak, takový bude program na Štvanici. Jak to bude s otevírací dobou, o tom si povíme za chvíli na Signál Rádio.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes s Matějem Formanem o festivalu Arena, poprvé na Štvanici v Praze na ostrově, vlastně na tom severním cípu. My jsme se vlastně nedohodli na jakém cípu, to já bych řekl, že to je na konci Štvanice, po proudu řeky.
2: My se nemůžeme dohodnout, jestli po proudu řeky znamená nahoře, nebo dole. Já bych řekl, že dole, ale tak jako pro vás.
1: Takže mezi železnicí a lávkou do Holešovic je ten cíp té Štvanice.
2: A když to nebudete moc najít a budete se tady motat a bloudit, tak je to naše vina. Ale nejlepší by bylo vylézt si na tu lávku, rozlínout se a nemůžete se netrefit.
1: Jak to bude časové, protože myslím, otevírací doba. Imaginárium je tady, protože můžou přijít školy, školky, od rána už to tady žije. Jak to bude potom pokračovat dál v tom období festivalu, až se to bude rozjíždět?
2: No, předpokládáme takhle, začátky představení budou na webu, to je lepší se podívat na webové stránky, v týdnu to budou spíš odpoledne, podvečery, večery, a o víkendu prakticky celý den. Ono ještě k tomu programu Arény přibývá program Na lodi tajemství, kde jsou tři představení jakoby stěžejní pro v rámci Arény. Jedna premiéra, Alenka, což je pro mě takový srdcový představení. Naše kamarádka Lenka Šmídová, sopranistka opery Národního divadla, provázela nás na několika projektech. Už tu není mezi námi a tu se ozve její dcera a s takovou zvláštní nostalgií, ale taky s takovou zvláštní jakoby úctou k té mámě, říká, já bych ráda na mámu vzpomněla představením, který bude o ní. A ta máma se jmenovala Lenka, ta dcerka se jmenuje taky Lenka a ta představení se jmenuje Alenka. A to bude premiéra, kterou jsme podpořili s lodí a s Arénou festivalem a ta proběhne na lodi tajemství. Říkám to proto, že další potom jsou Aladin a Cirkus Animales, což jsou dětské představení převážně a ty většinou hrajeme o víkendu dopoledne nebo zkraje odpoledne, takže ten víkend, ten program bude víceméně celodenní. Imaginárium o víkendu je otevřený od rána od 10 do 6 nebo do 8 do večera a podle toho, jak budou hrát představení v týdnu, tak budou fungovat i ty věci kolem. To znamená, imaginárium počítám, že bude v týdnu otevřeno třeba od 10 dopoledne pro ty školy, ale i pro lidi, kteří přijdou jako na Štvanici dřív a potom v době, kdy už se bude chodit na představení, tak je to imaginárium otevřený prakticky pro každého, kdo dorazí, jestli to bude ve 3, ve 4, 5, 6, 7 odpoledne, v podvečer, to už pak nehraje roli. No.
1: Arena bude primárně o víkendech určena dětem, nejenom, že si přijdou pohrát do imaginári, ale taky si něco vyrobit a hlavně si něco odnést. Co v tomto směru pro ně máte připraveno?
2: No, ty naše dílničky a workshopy vychází z toho, že kolem výstavy, kolem imaginária je hodně výtvarníků, mají nachystaný hobby horse, jo, takový ten koník pod zadek, který ho si domalují a můžou se tady prohánět po Štvanici. Máme nachystaný masky

0: že to jsou takový spontánnější aktivity, jo. Není to prostě představení, na který člověk musí přijít přesnou hodinu a odejít, až to skončí, ale může průběžně se do něčeho zapojit a to tady kolem imaginária by mělo žít během celé arény a v tom areálu, který teprve jaksi tak jako ošaháváme, tak určitě se najdou zákoutí. Ono ještě na té štvanici tady, co tu jsme a co jsme to chystali, je vidět, jak sem chodí lidi i jako si udělat jenom tak volnou chvíli. Jo. Takže já čekám, že se prolne ten život štvanice s tím životem arény a že tady budou vonět bušty a grilování a takové věci, že to vlastně tak nějak přirozeně vstoupí do toho světa jedno do druhého a jako se to obohatí navzájem. Já jako si nemyslím, že jsme takhle oplocený areálek, kde se jenom děje divadlo, ale myslím si, že jsme přinesli a přinášíme na štvanici takové, jako bych řekl, oživení, který prostě pro určitou chvíli bude pro lidi možná doufejme magnetem a radostí sem přijít. No.
1: No hlavně by vyšlo počasí, a i když tak na diváky pršet nebude.
0: Na diváky pršet nebude a možná na ty, co budou venku na tom trapezu lítat vzduchem, ale o to to bude dramatičtější, poetičtější, odvážnější a zážitek.
1: Tak tohle pozvánka od 4. června na Pěskou štvanici na ostrov, kde bude festival Arena Bratří Formanů. Matějovi děkuji a Čech dobře dopadne.
0: Já díky moc, že jste nám dali prostor to vyhlásit do světa. Děkujem.
1: Hezký den, my to vytroubíme všechno. Hezký den a přijďte se podívat, to si přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.
2: Posloucháte Signál Radio.

0: Přiblížila se 11. hodina, hezkou středu přeje Signál Rádio. Za moment Undercover, Carcho Club nebo třeba skupina ABBA, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 7, Jateční ulice, u křižovatky s Argentinskou hlásí nehodu dodávky s osobákem a neprůjezdný jeden jízdní pruh, můžete se nárazově zdržet. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký středeční den s datem 3. června přeje Lucie Sinková. Jak už jsme vás informovali, odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s plánovaným převodem agent na některá ministerstva, který podle nich může narušit fungování systému. Organizace Řekni ne drogám, řekni ano životu, která už více než 2 dekády realizuje nejrozsáhlejší pravidelnou protidrogovou a osvětovou kampaň v České republice, dnes představila svou strategii pro letošní rok. Po loňském zásadním odborném posouzení ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se kampaň zaměřuje na digitální transparentnost a moderní formy prevence. Na železničním koridoru mezi Kolínem a Velimí bude ještě hodinu přerušen provoz. V Nové Vsi totiž projelo nákladní auto železniční přejezd se zvednutou sklápěcí korbou a strhlo tak trakční vedení. Hasiči správy železnic teď na místě opravují poškozené troleje. Při požáru budovy v jižní části indické metropole Dillí zemřelo nejméně 18 lidí. Podle místních médií jsou mezi oběťmi i cizinci.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha bude mít jednu z největších evropských venkovních galerií. V tu se promění více než 700 metrů dlouhá betonová stěna v pražské Ruzini. Na projektu s názvem Mural Ruzině se podílí celkem 30 českých i zahraničních street artových umělců a výsledkem bude monumentální malba o rozloze zhruba 1800 metrů čtverečních. Obří mural vznikne mezi 15. a 30. červnem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Pilot Formule 1 Charles Leclerc prodloužil smlouvu na další sezóny ve Ferrari. Tradiční stáj oznámila nový kontrakt krátce před Leclercovou domácí velkou cenou Monaka, jež se pojede v neděli. Délku kontraktu italská stáj nezdělila. Připomeňme, že 28-letý Leclerc je spojený s Ferrari už od roku 2016, kdy vstoupil do jeho jezdecké akademie.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude zatažený až oblačný, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 3 minuty, hezkou středu. Jestli patříte mezi milovníky pláží, mám dobrou zprávu. V Doxech na Mácháči chystají na letošní sezonu několik novinek. Všechny vám je prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a House Martins teď nastartují vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Cover teď s námi na Signál Rádiu. Letní sezóna pomalu začíná a tak na městských plážích Máchova jezera v Doxech na Českolipsku přibyla celá řada novinek. Například samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a další půjčovna lehátek a slunečníků. Víc prozradí ředitel technických služeb v Doxech Martin Oumrt.
1: Velká novinka je, že i na hlavní pláži v Doxech technické služby připravují velkou půjčovnu lehátek a slunečníků ve stylu, jako je takový ty mořské letoviska. Zakoupili originál řecké deštníky a slunečníky a ta půjčovna by měla být v charakteru, že když budete na písku, tak vlastně budete připadat, že jste de facto u moře.
0: Jestli se vydáte na Máchovo jezero, musíte počítat s tím, že vstupné bude letos vyšší. Základní se zvedá z 80 na 100 korun, zlevněné ze 40 na 50 korun. Ovšem při ošklivém počasí bude činit jednotné vstupné jen 20 korun.

0: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80.
1: I'm nothing special, in fact.

0: Bon Jovi, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. Naše stylové tričko, hrneček a nálepky. To je kompletní sada, kterou vás má doma málo, ale když se sejde všechno pohromadě na jedné fotce, vypadá to skvěle. Můžete se mrknout a k tomu i zjistit, o čem byl včerejší díl Miluju Prahu. To vše na našem Facebooku. Tak se podívejte, zdravím Dušana, co poslal fotku, a posílám hity, co nestárnou, už za chvíli.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Miroš Birka teď okořenil náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Talk Talk, Roy Orbison nebo třeba Bad Boys Blue zahrají už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Cranberries, 2 minutky před polednem na Signál rádiu. Za moment Madonna, Richard Marx nebo třeba Hot Chocolate, to nejlepší z 80. Teď už zprávy a taky doprava.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze západ ve Vesci Vídeňská ulice. Tady je nehoda, 3 osobních vozidel blokují dopravu, zdržíte se na 10 minut, tak s tím počítejte a dobře dojďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční poledne přeje Lucie Sinková. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Vadí jim plánovaný přesun agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví a závislostí na jednotlivá ministerstva. Podle odborářů by změny mohly narušit fungování systému a vést k odchodu zkušených odborníků ze státní správy. Pokud budou podepsány dohody o převodu příslušných odborů, jsou odbory připraveny přistoupit ke stávce. Policie od včerejšího večera pátrá po pohřešované 58leté jedce Blažkové z Brna. Nepodala o sobě žádnou zprávu. Žena se podle policie nachází v psychické nepohodě. Mohou být obavy o její bezpečí. Do pátrání se zapojil i vrtulník. Advokát SPD odmítl vinu hnutí z podněcování k nenávisti volebními plakáty. Řekl, že vyjadřovali politický názor k migračnímu paktu a zneužívání dávek. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zkouší obnovit celní tlak na obchodní partnery Spojených států a míří i na Evropskou unii. Navrhl uvalit dodatečná cla ve výši 10 až 12,5% na dovoz z celkem 60 ekonomik.
0: Co se děje v regionu?
2: Vědecko-technologické území u Dolních Břežan v Praze Západ získá dopravní napojení na budovanou linku metra D. Rada Středočeského kraje doporučila krajským zastupitelům schválit výkupy pozemků, které jsou nezbytné pro výstavbu nových silnic, které propojí oblasti jižně od Prahy s budoucí konečnou stanicí metra v Písnici. Vyčleněno je na to téměř 99 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jeho moravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorky Plzeň. 27letý kanonýr podepsal víceletý kontrakt, jak oznamuje klub na svém webu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je zatažený až oblačný s občasným deštěm nebo přehánkami. Na východě se objeví i bouřky. V západní polovině Čech též výjimečně přehánky a večer ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Na ostatním území budou odpoledne a k večeru od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážky ustávat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 3 minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Novou hru, která by vás mohla bavit, mají v Brně. Celou vám ji představím za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připravené Belinda Karlaj, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Taneční rytmy a Madonna na Signál rádiu. Pamatujete na nedávný trend, kdy děti za pomocí mobilů naháněly pokémony? Podobnou hru si teď můžete zahrát i vy. V hlavní roli jsou pro dospělé sochy. Princip je naprosto jednoduchý. Při procházení městem se vám na mapě v mobilu budou ukazovat sochy, které budou odkrývat se postupně podle toho, jak blízko se k ním dostanete, ale k úplnému odhalení dojde až po splnění jednoduchého úkolu. Hra je zdarma, zatím obsahuje po Brně 500 soch. Začít a vyrazit na lov můžete kdykoliv, stačí, když si stáhnete aplikaci do mobilu. Tak si užijte zábavu třeba už dnes po cestě z práce.

0: Milli Vanilli a hitovka, která pořád hodně baví. Nová silnice aktuálně vzniká v Brně. Proč je potřeba, prozradím za chvíli a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. George Michael, Phil Collins nebo Erasure na Signál Rádiu.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Za 3:15 jste se signál rádiem. V Brně si lidem zpřístupní další městský úsek, tentokrát na Žlutém kopci. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Brněnský Žlutý kopec se má v dalších letech výrazně proměnit. Brno teď připravuje jeden z kroků, bez kterého se plánovaná výstavba v prudkém svahu neobejde. Novou obslužnou komunikaci mezi Tomešovou a Vinařskou ulicí. Území mezi Trýbovou a zástavbou při Vinařské má zhruba 50 hektarů. Městská část Brno střed už dříve nechala pro Žlutý kopec zpracovat urbanisticko-architektonickou soutěž, která řešila jeho budoucí zástavbu. Porota tehdy u vítězného návrhu ocenila přiměřenou intenzitu zástavby, park na městských pozemcích i pěší vazby směrem k Hlinkám. Nové propojení Tomešovy ulice a Vinařské tak nevzniká, jen jako další silnice na mapě. Má obsloužit území, které dnes kvůli terénu a horší dostupnosti zůstává dopravně komplikované. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Za moment Queenie, taky Chris the Birch nebo třeba Whitney Houston, to nejlepší z 80. let, je připraveno v našem playlistu. Teď už zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Přibrzdíte se na Praze 2, konkrétně Sokolovská ulice mezi, Ječná ulice mezi křižovatkami Kateřinská a Sokolská. Tady je nehoda autobusu s osobákem, blokují dopravu, zdržíte se, tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké červnové odpoledne přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Státní veterinární správa dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu 200 000 korun za chyby při zadávání zakázek na úklidové služby. Rozhodnutí je pravomocné, veterinární správa proti němu nepodala rozklad. Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč dnes odmítl kritiku Evropské prokuratury, že Bratislava legislativními změnami ve věci zemědělských dotací oslabila ochranu finančních zájmů Evropské unie. Podle včerejšího oznámení Úřadu Evropského veřejného žalobce nová slovenská pravidla výrazně snižují schopnost státu postavit vyplácení dotací příjemcům, kteří byli obviněni z trestného činu. A zůstáváme na Slovensku. V žilinské nemocnici byl hospitalizován muž, kterého včera večer u severoslovenské obce Stráňavy napadla medvědice. 36-letý muž podle serveru ZME utrpěl tržné rány a byl také pokousán, když na něj zaútočila medvědice se dvěma loňskými mláďaty. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dnes přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Provázejí ho velvyslanci členských zemí z bruselského ústředí NATO.
0: Co se děje v regionu?
2: 6 ze 7 videomappingů na pražskou baziliku svaté Ludmily z několika ročníků festivalu Signál je možné vidět ve staroměstské tržnici. Pořadatelé festivalu jimi obohatili dosavadní expozici stálé galerie Signal Space. Hlavní součástí je výstava Echoes of Tomorrow, kterou tvoří instalace 10 umělců v 8 místnostech. Otevřela se loni v říjnu a letos v říjnu se má obměnit. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nová sezóna hokejové extraligy začne v polovině září. Podrobnější informace má Petr Plintovič.
3: Boje v hokejové Tipsport extralize začnou 16. září. Mistrovské Pardubice hned v prvním kole přivítají svého východočeského rivala z Hradce Králové. Poražený finalista Střince zajíždí v úvodním kole do Karlových Varů. Nejpozději skončí příští ročník extraligy 30. dubna.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je zatažený až oblačný s občasným deštěm nebo přehánkami. Na východě se objeví i bouřky. V západní polovině Čech též výjimečně přehánky a večer ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Na ostatním území budou odpoledne a k večeru od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážky ustávat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Za moment se vrátíme do dnešního rána a potěšíme fotbalové fanoušky. Tady je Lukáš Frelich a na start Kim Wilde.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Chris the Birch a Signal Radio. V Čechách se budou rozšiřovat a stavět fotbalové stadiony. Dobrou zprávu přinesl ráno Lukáš Bláha.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Ani ta dnes nemůže chybět a bude ze sportovního prostředí. Fotbalová Sparta už má stavební povolení k novému stánku, který vyroste na Strahově místo stadionu Evžena Rošického. Slavia hovoří o navýšení kapacity pro stávající Eden a třetí do party se hlásí Brno. V Česku by tak vyrostl další fotbalový stadion pro 30 až 35 tisíc diváků. Plán odtajnil miliardář Vojtěch Kačena, majitel tamní zbrojovky. Podnikatel uvedl, že jeho cenu vyhodnotil za pomoci AI kolem 3 miliard korun. Kačena je majitelem necelý rok a zatím svého vstupu do fotbalu nikdy nelitoval. Brňanům se ostatně taky pod jeho kuratelou povedlo hned v premiérové sezóně suverénně postoupit do první ligy. Pro rozvoj klubu je ale podle něj nezbytná stavba nové arény, která by se svou kapacitou se stala největší na Moravě. Už proto, že v Brně historicky chodily největší návštěvy v lize. I 40 tisíc lidí za Lužánkami. A novou arénu chce postavit právě na místě chátrajícího legendárního stadionu. Já jsem jedině pro. A co vy?
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, kde za chvíli budeme hudebně vzpomínat na popové rytmy a rok 1990. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Michael Jackson, Gypsy King nebo Blondie. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi, hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Pánové, zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Filmová píseň, která byla tak dobrá, že si vedla svůj život, i když samotný film padl už v zapomnění. To je skladba hudebníka, který prodal víc jak 3 miliony desek a pro svou extravagantnost a showmanství je nezapomenutelný. Zpěvák, který byl pasován na rytíře, ale vlastně oslovení sir nemá rád. Elton John, You Gotta Love Someone.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina, společnost vám dělá signál rádio. Za moment to nejlepší z 80. Annie Lennox, London Beat nebo kapela U2. Teď zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozadejte v Praze na Barandovském mostě, tady jsou dvě havarovaná osobní vozidla, sice nehoda bez ranění, ale na místě je policie a blokují jeden jízdní pruh. Zdržíte se, počítejte s tím a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký středeční den přeje ze Signál Rádia Lucie Senková. Téměř 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Prozkoumání dat pak ukázalo, že jim po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum. Ministr práce Aleš Juchelka ve sněmovně řekl, že jako řešení navrhne změnu částek na bydlení a také úpravu skupiny zranitelných osob do projednávané novely se zvýšením rodičovské. Ministerstvo dopravy vypsalo soutěž na poradce státu pro přípravu PPP projektu na dostavbu jihomoravské části dálnice D55. Na dostavbě se tak bude kromě veřejného sektoru partnersky podílet i soukromá firma. Aplikace ChatGPT od americké společnosti OpenAI překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Stalo se tak zhruba 3 roky po spuštění. Hranici 1 miliardy uživatelů se jí tak podařilo překonat rychleji než jakékoliv jiné aplikaci. V Německu loni získalo občanství více než 332 tisíc cizinců, tedy nejvíce za posledního nejméně čtvrtstoletí. Od roku 2021 tvoří největší skupinu mezi novými německými občany lidé původem ze Sýrie.
0: Co se děje v regionu?
2: Hudební festival Metronom Prague, který se od 19. do 21. června uskuteční v Letňanech, nabídne na 3 scénách desítky vystupujících. Festival se poprvé uskuteční v místech poblíž stanice metra, kde se obvykle konají velké koncerty světových hudebních hvězd. V areálu bude i odpočinková zóna nebo místo pro prezentaci neziskových organizací. Hlavní hvězdou bude letos Nick Cave. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Íránský fotbalový tým, nad jehož startem na mistrovství světa se kvůli válce s USA dlouho vznášel otazník, odletí na svou základnu do Mexika v sobotu. Ještě předtím odehraje zítra za zavřenými dveřmi v Turecku generálku na šampionát proti Mali. Íránský svaz to uvádí v dnešním prohlášení.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je zatažený až oblačný s občasným deštěm nebo přehánkami. Na východě se objeví i bouřky. V západní polovině Čech též výjimečně přehánky a večer ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Na ostatním území budou odpoledne a k večeru od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážky ustávat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty po 14. hodině je před námi další společná 60-minutovka, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do Prahy na Štvanici a hrát budeme to nejlepší z 80. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Velká taneční hitovka, takhle hraje Signál Rádio, hezké odpoledne. Před námi je pohled do hudební minulosti, kam nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: A tentokrát je startujeme drahně dávno, až roku 1939. To se na vrchol britské hitparády vyškrábala skladba Beer Barrel Polka v podání The Andrew Sisters. Ač se o původu nahrávky dlouho vedly spory a přivlastňovali si ji Američané, Britové či Němci, dnes víme, že se tenhle hit původně jmenoval Modřanská polka a napsal ji už v roce 1927 Jaromír Vejvoda. O 7 let později dodal Vašek Zeman text a stala se z ní Škoda lásky. Generál Dwight D. Eisenhower údajně prohlásil, že tato píseň pomohla spojencům vyhrát druhou světovou válku, i když stejnou, nazvanou Rosamunde, si zpívali též poražení nacisté.

Druhá vzpomínka se datuje do 3. června 1977. Bob Marley s partou The Wailers tehdy vydali své mistrovské dílo Exodus. Album se opíralo o tradiční zvuky jamajského reggae a čerpalo z různých hudebních vlivů, včetně blues, soulu, funku a rocku. Časopis Time jej v roce 1999 označil za nejlepší LPčko 20. století.

Končíme 3. červnový den roku 1982, kdy bylo sídlo Elvise Presleyho v Gracelandu poprvé otevřeno veřejnosti. V současnosti jde o druhý nejnavštěvovanější soukromý dům ve Spojených státech se 600 tisíci návštěvníky ročně. Více jich má jen, zkuste hádat, ano, jakýsi Bílý dům.

0: Velká klasika 80. let a Gazebo. Sezóna festivalů startuje a výjimkou nebude ani Praha. Pozvánku přidám za moment, do té doby hrajeme Soul Sister, Human League nebo třeba Cool and the Gang.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.
2: One ticket, please. Long almost everybody's here.
3: Hey, what's going on, man?
2: Yeah.
3: She's at home.
2: Yeah, she's at home.

0: Je 3:15 a společnost vám dělá signál rádio. Červen je ve znamení divadelního festivalu Bratří Formanů. Pozvánku přidává Honza Navrátil.
1: Hezký den, už zítra v Praze na ostrově Štvanice odstartuje aréna divadla Bratří Formanů, tedy festival divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby. Představení se odehrají ve stanech letos nově právě na ostrově Štvanice a také na divadelní lodi Tajemství, která opět zůstane na svém stálem kotvišti, tedy na náplavce Prahy 2. Krom divadelních představení se chystají i kreativní dílny a chybět nebude ani Imaginárium, které ukazuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků, který nás vtáhne do říše fantazie a současně také ukáže, co všechno dokáže lidská tvořivost a řemeslo, když se ale umí. Chybět nebudou ani hudební vystoupení, tak pokud máte rádi netradiční divadla, tak si arénu Bratří Formanů nenechte ujít. Na Štvanici máte možnost až do 25. června. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Určitě. Signál Rádio Doprava.
1: Pojďme se podívat na dopravu. Přibrzdíte se v Praze na Spořilově. Senohrabská ulice hlásí nehodu osobáku s autobusem a neprůjezdní jeden jízdní pruh. Zdržíte se tady, počítejte s tím a jeďte opatrně.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června. Novinářům to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová. Měsíční prach náleží Akademii věd České republiky. Potvrdil to nejvyšší soud v neobvyklém sporu. Vzorky se do Československa dostaly v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstaly ovšem v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů jménem Akademie převzala. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti s žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy jí vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně nejvyšší soud odmítl. Britská automobilka Rolls-Royce oznámila parametry svého vylepšeného elektromobilu Spectre. Toto dvoudveřové elegantní kupé s délkou 545 cm má nyní o 18% delší dojezd než v okamžiku svého představení v roce 2023. Na jedno nabití tak má zvládnout ujet 628 km.
0: Co se děje v regionu?
2: Vědecko-technologické území u Dolních Břežan v Praze Západ získá dopravní napojení na budovanou linku metra D. Rada Středočeského kraje doporučila krajským zastupitelům schválit výkupy pozemků, které jsou nezbytné pro výstavbu nových silnic, které propojí oblasti jižně od Prahy s budoucí konečnou stanicí metra v Písnici. Vyčleněno je na to téměř 99 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Očekáváme polojasnou až skoro jasnou oblohu. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 25 až 27 stupni Celsia. Takové byly zprávy na Signálu s Blankou Holoubkovou.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 3 minuty a společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám kapelu UB40. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Phil Collins na Signál rádiu. Mimochodem, interpret, co se nedávno objevil na veřejnosti a dokonce poskytl rozhovor, vše pak zveřejnil na svém Facebooku. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádiu.
2: Roxette na sítích oznámili termíny americké části svého turné 40th Anniversary Tour. Jak název napovídá, slaví tím 40 let fenoménu Roxette. Zahrají všechny hity, které dosáhly na samý vrchol americké hitparády. A že jich bylo. Berou sebou taky další osmdesátkovou legendu. Jejich hostem bude zpěvačka Taylor Dane. Ne všichni jsou nadšení z nadcházejícího nového alba Madony. Sítí TikTok proletělo video, ve kterém Linda Perry, zpěvačka kapely Four Non Blondes, mluví právě o královně popu. Prý zklamala tím, že už není originální a autentická jako dřív a chce jen napodobit mladší zpěvačky. Doslova řekla, že by jí nejraději propleskla, aby zase začala být sama sebou. Filmové a seriálové počiny o osmdesátkových hvězdách jsou teď v kurzu. Po sérii Kylie na Netflixu se objevily informace také o připravovaném seriálu o Celine Dion. O jejím dětství a vyrůstání v hudební rodině. Námětem jsou memoáry jejího synovce Jimmyho a bude to rodinný projekt, seriál má totiž produkovat bratr zpěvačky Jacques. A kapela OMD oslavila na Instagramu narozeniny svého bubeníka Stuarta Kershawa. Připomíná taky turné Summer of Hits, během kterého navštíví přes 30 měst. 11 koncertů už hlásí vyprodáno, srpnový termín v Praze je ale stále k dispozici. I Signál Rádio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku, tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Boy George na Signál Rádiu. Jestli ještě nemáte plány s dětmi na víkend, vemte je na mega dětský den. Ten se bude konat v ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích a program opravdu stojí za to. Na místě nebude chybět pěnová a bublinková party, živé kapely, diskotéka pro děti, brusle a bruslení si můžou děti vyzkoušet s instruktory, ukázka dravců, ptáků a sov s možností focení, k tomu zábavná a sportovní zóna nebo 8 soutěžních stanovišť pro děti. Celá akce, kde se děti určitě nudit nebudou, startuje v sobotu 6.6. úderem 13. hodiny. Víc podrobností máme na našem webu signalradio.cz. Tak vyražte do ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Za 5 minut, 3:15, čas, kdy do studia Signál Rádia dorazila Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj, Loki.
0: Kdy jsi jela naposledy na kole?
1: Asi před...
0: Promiň, řekni to ještě jednou, já jsem tě... Řekněme, že jsem jediný muž na Signál Rádiu, který dokáže umlčet ženu. To jsem samozřejmě nechtěl, to byla nehoda.
1: No tak před 3 týdny asi, ale po strašně dlouhý době. Je to fakt třeba po 3 letech.
0: A vyrazíš i dneska třeba večer?
1: No určitě ne.
0: Protože dneska je Evropský den jízdních kol.
1: Aha.
0: Tak já si myslím, že tohle bychom neměli zanedbat. Že bychom jako měli vyndat třeba i starý kolo ze sklepa, oprášit.
1: Aha.
0: A chvilku se projet.
1: Jo, tak... Posluchači samozřejmě můžou, já to úplně neplánuju.
0: Dobře, každopádně Terka určitě bude mít nějaké plány a prozradí vám je po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Na Signál Rádio se na vlnách 80 neúprosně blíží celá. S příchodem čtvrté hodiny se těšte na Depeche Mode, Michaela Jacksona nebo Pet Shop Boys. Nejdřív ale doprava a zprávy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na nehodu osobního vozidla a motocyklu si dejte pozor na Praze 4 v ulici Sinkulova. Na místě momentálně zasahují záchranné složky. V ulici Milady Horákové na Praze 6 dejte zase pozor na havárii osobáku do svodidel. A pokud míříte do Prahy po D8, tak na 28. kilometru očekávajte havárii dodávky. Šťastné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den, další zprávy s datem 3. června na Signálu právě začínají a vítá vás u nich Blanka Holoubková. Maximální cena benzínu ve čtvrtek dál klesne o 27 haléřů na 41 korun 98 haléřů za litr. Cenový strop u nafty naopak stejně jako včera mírně vzroste, a to o 7 haléřů na 39,51. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Za šířením šakalů po Evropě stojí podle nového výzkumu kombinace změn klimatu a krajiny i dlouhodobý úbytek velkých predátorů, především vlků. Důležitou roli hraje člověk, jehož sídla poskytují bezpečnější prostor pro život. Výzkum, na kterém se podíleli vědci z Brněnského ústavu biologie obratlovců Akademie věd, zároveň naznačuje, že by šakaly mohly v budoucnu osídlit až 75% evropského kontinentu, tedy téměř šestinásobek současné plochy výskytu. Aplikace ChatGPT od americké společnosti OpenAI překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Stalo se tak v květnu, zhruba 3 roky po spuštění. Hranici 1 miliardy uživatelů se jí tak podařilo překonat rychleji než jakékoliv jiné aplikaci. ChatGPT překonala tempo stanovené aplikacemi jako Google Maps, TikTok, Instagram i YouTube.
0: Co se děje v regionu?
2: Mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž hledající podobu nového městského bloku v pražských Vršovicích, který nahradí dnešní administrativní budovu Kodaňská 4D Center, uzavřela svou první fázi. Finále soutěže se zúčastní 500 týmů, které porota vybrala na základě návrhu prvního kola. Týmy aktuálně dopracovávají své návrhy. Na konci června pak porota bude vybírat vítěze. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nečekaným vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou zahájili české volejbalistky Ligu národů. Porazili je poprvé. V Nankingu po setech 25-20, 25-20 a 26-24.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude polojasná až skoro jasná. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti a večer se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty budou mezi 25 až 27 stupni Celsia. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásný den všem, přestože venku to tak úplně nevypadá, my si ho užíváme se Signál Rádiem a osmdesátkami, kterými vás provází Terka Veselá. Kdo by to byl řekl, ale prodej piva klesá, údajně ho láká čím dál méně lidí a už za pár minut si k tomu dáme podrobnější informace. Zatím ale Depeche Mode, Michael Jackson a Simply Red.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byly Simply Red na Signal Radio a asi to bude šok, ale pivo už prý tolik neláká české konzumenty. Jeho prodej v hospodách a dalších podnicích se za poslední rok snížil zhruba o 5%. Více prozradí ředitel tržního a datového výzkumu dotykačky Vladimír Sirotek.
1: Vlastně výzkum hovoří o tom, že až 20% hospod po covidu ukončilo svůj provoz. V hospodách je nadproporční důležitost piva, naopak provozovny, které se nově otvírají, tak jsou spíše nepivního charakteru, ať už to jsou bistra nebo kavárny. A tohle všechno se vlastně projevuje na tom, že obecně konzumace piva v gastronomii výrazně padá.
0: Z dat vyplývá, že ještě před covidem činil podíl piva na tržbách v gastronomii 21%, v loni už to bylo procent jenom 14%. Přibývá lidí, kteří pijí pivo doma nebo preferují jiné druhy nápojů.

0: Nothing compares to you, velká pecka 80. let. A hned několik dalších pecek vám dnes přehraje Martin Hovorka v signálech světových hitparád po 9. hodině. Tentokrát se navrátíte do Evropy v roce 1987. Poslechnete si 10 největších hitů, ale taky se například dozvíte, jakou písničku původně neměla vůbec zpívat Madonna, nebo který song od Depeche Mode dostal kapelu mezi světovou hudební elitu. Tak už dnes po 21. hodině se na vás na Signál rádiu těší Martin Hovorka.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Za našimi slovenskými sousedy jsme se na Signal Radio byli podívat chvíli před 16:45 a nebudeme muset čekat dlouho a vyrazíme i do Ameriky za Madonou nebo do Británie za královskou kapelou.

0: Berlin se linul z vašich reproduktorů. Po odbití páté se budou linout Berlin, Rod Stewart nebo OMD, ale nejprve musíme rychle nakouknout na silnice a předat slovo Blance Holoubkové a jejím aktualitám.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí ulice Pod Jezerkou v Pražské Michli, dejte si tu tedy pozor na dvě havarovaná vozidla. A ještě tu mám informaci o tvorbě kolony, a to na 8. kilometru D5 ve směru na Prahu. Zvyšte tady vaši pozornost a jezděte opatrně.

0: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: U zpráv vás vítá Blanka Holoubková, přeji dobrý den. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Dnešní verdikt, podle kterého SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Stíhání je ale aktuálně přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Dánská kauza evropského rozměru hromadných onemocnění rakovinou kvůli jednomu dárci spermatu se dál rozrůstá. Průkazně se díky muži pomocí umělého oplodnění narodilo do roku 2023 nejméně 210 dětí v řadě zemí Evropy. Dárce ani spermabanka o vzácné vadě v době odběru nevěděli. Všechny děti se prozatím nepodařilo vypátrat. Organizace na ochranu pacientů mluví o závažném selhání.
2: Co se děje v regionu?
4: Více než 49 milionů korun plánuje utratit hlavní město za rekonstrukci a rozšíření malého atletického stadionu na Strahově. Areál se aktuálně nachází ve velmi špatném technickém stavu. V plánu je tak krom jiného i výměna trávníku a nebo zbudování nového oválu pro atlety. Cílem je připravit sportoviště, které bude splňovat standardy pro mezinárodní soutěže. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Český tenista Tomáš Macháč si kvůli zranění paty, které ho trápilo naposledy na Roland Garros, několik týdnů nezahraje. Davis Cupový reprezentant na Instagramu uvedl, že má v levé noze trhlinu. Macháč doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Čekáme polojasno až jasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a místy se přidají přehánky a nebo i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 23 až 27 stupni Celsia. Zprávy na signálu přinesla Blanka Holoubková.
2: Signál Rádio.
5: Pohodové odpoledne všem, ladíte Signál Rádio, odkud vás zdraví Terka Veselá. Já doufám, že se dneska máte tak dobře, jako dobře znějí naše osmdesátky. Pro tuhle 60-minutovku to budou například hity od Roda Stewarta, Desireless nebo Phila Collinse, ale nebudeme klasicky zůstávat jenom u hudby a dáme si i malý zahradnický tip. Taky nadále laďte ten nejlepší signál.
2: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Nové vlny Signál rádia. A jestli teď koukáte z okna do zahrady nebo na balkon, je dost možné, že vám tam právě kvetou růže. A pokud se ptáte, jestli s nimi náhodou něco nedělat, tak prý ano. Zkušení zahradníci už od června údajně sahají po nůžkách, aby je trochu podpořili. Jakmile na keři totiž necháte byť jen jeden odkvetlý květ, růže si řekne, že má splněno, začne si vyrábět šípky a energii, kterou by mohla poslat do dalších květů, tím z části ztratí. Ve chvíli, kdy ten zvadlý květ ale odstřihnete, se stane takový malý zázrak. Keř se znovu nastartuje, pod řezem se probudí poupě a růže poroste dál. Je to sice trochu práce navíc, ale nebojte, keř prý stačí obejít jen tak jednou za týden, vzít nůžky a odstřihnout květ, který má už to nejlepší za sebou. A to prý ideálně kousek nad prvním listem z pěti lístky. To by byl tedy náš dnešní tip na rozkvetlou růžovou zahradu nebo balkon i v létě. A já věřím, že když si k zastřihování pustíte naše 80, růže pokvete ještě o to lépe.

0: Všechno bude fajn. To je hit, který bychom si podle mě měli pouštět každý ráno hned po probuzení. Určitě ale neurazí ani Phil Collins, Jessica Falker nebo Eric Carmen, kteří nás svými hity potěší už za 2 minutky. Tak se na ně počkejte.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na

0: Hungry Eyes, skvělá písnička přesně do chvíle před šestou, kdy mnohé čeká večeře. Ale než se do ní pustíte, se ještě stihneme pustit další hit a tentokrát z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes si přehrajeme hit od jedné z velkých ikon, a to od rodačky z New Jersey, Gloria Gaynor. Ta patří zaručeně mezi interprety, kteří mají velkou zásluhu na prosazení disco hudby. A právě tenhle žánr se otiskl i do velmi často kavrovaného hitu Can't Take My Eyes Off You. Verzí téhle skladby je opravdu hodně, ale právě ta Gloriina jí dává takový disco-soulový nádech, díky kterému se dostala do klubu hlavně v 80. a 90. letech. Tak si pojďme právě její verzi užít z našeho Magiče.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Pánové George Michael a Elton John nás svými medovými hlasy dovedli k dnešní poslední dopravě a zprávám. A než se nadějete, bude tu nová hodina 80, ve které nás přivítají Ian XS, Spaňa nebo Bee Gees.
1: Signál rádio, doprava.
0: Chvíli před šestou zamíříme do ulice Spálená na Praze 1, kde se střetla tramvaj s osobákem. Je tu neprůjezdný jeden z pruhů a na místo akorát míří záchranné služby, tak tady pravděpodobně očekávejte zdržení a mějte pohodové cesty pro dnešní večer.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: U zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června. Novinářům to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová. Měsíční prach náleží Akademii věd České republiky. Potvrdil to nejvyšší soud v neobvyklém sporu. Vzorky se do Československa dostaly v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstaly ovšem v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů jménem Akademie převzala. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti s žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy jí vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně nejvyšší soud odmítl. Britská automobilka Rolls-Royce oznámila parametry svého vylepšeného elektromobilu Spectre. Toto dvoudveřové elegantní kupé s délkou 545 cm má nyní o 18% delší dojezd než v okamžiku svého představení v roce 2023. Na jedno nabití tak má zvládnout ujet 628 km.
0: Co se děje v regionu?
2: Vědecko-technologické území u Dolních Břežan v Praze Západ získá dopravní napojení na budovanou linku metra D. Rada Středočeského kraje doporučila krajským zastupitelům schválit výkupy pozemků, které jsou nezbytné pro výstavbu nových silnic, které propojí oblasti jižně od Prahy s budoucí konečnou stanicí metra v Písnici. Vyčleněno je na to téměř 99 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Očekáváme polojasnou až skoro jasnou oblohu. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 25 až 27 stupni Celsia. Takové byly zprávy na Signálu s Blankou Holoubkovou.
0: Signál Rádio.
3: Hodinkové ručičky ukazují 4 minuty po 6. Pohodový podvečer vám přeje Terka Veselá, která je s vámi stále na Signál Rádiu. 8000 metrů nad mořem, to je výška, která byla poprvé zdolána právě 3. června. A jakého roku, to vám už za chvíli spolu s dalšími událostmi řekne kolega Jirka Svoboda. Do té doby INXS, Savage Garden nebo Spaně. Tak si užijte poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: věcí.
1: Ve čtvrt na sedm o nás snila zpěvačka Spania, ale ze snu ji teď probudí kolega Jirka Svoboda.
2: Jste se Signál rádiem, už je 3. června v roce 1950. To byl den, kdy člověk poprvé zdolal 8000ovou horu Annapurnu. Přináším vám ale i další dnešní výročí.
3: Signály z minulosti.
2: V tento den se v roce 2004 porouchal počítač, který řídí veškerý letový provoz nad Británií. Dispečeři navigovali letadla ručně a londýnské letiště Heathrow odložilo všechny starty. V roce 1966 sonda Survivor 1 přistála na měsíci, měla za úkol zkoumat měsíční povrch. V roce 1921 se u nás konaly mezinárodní lehkoatletické soutěže. Sportovní tisk o tom referoval jako o středoevropské olympiádě. V roce 1800 se Washington DC stal sídlem amerických prezidentů. Bílý dům tehdy ale ještě nebyl dostavěn. A v tento den nechal v roce 1611 Petr Vox Rožumberka z Prahy přivést v 6 sudech peníze, kterými vyplatil pasovské vojsko, které pustošilo jižní Čechy.

0: Eteru Signal Rádia královala Madonna a už za okamžik nás na pohodovou vlnu naladí Bobby McFerrin, Roxette a Baltimora.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Baltimora a Tarzan Boy, to jsme si hráli na Signal Rádiu. Docela ještě zazní Umberto Tozzi, Bengals nebo Duran Duran, ale nyní nás kolega Luboš Dvořák pozve do rybářské oázy.
1: Přestože nejsem rybář, tak se s vámi podělím o zážitek v jednom zákoutí. Můj divadelní život mě zavedl do Milevska, město ležícího na hlavním tahu mezi Plzní a Táborem vedle Orlíku nad Vltavou až Ďákovského mostu. A protože se mi v noci nechce cestovat domů, tak to řeším přespáním v karavanu někde v kempu. A u Milevska jsem objevil Vášův mlýn, což je louka nad rybníky Váša a Korunský. Skromně vybavený kemp je především rájem rybářů, ale i cyklistů. Rybník je hojně zarybněn a chytat se smí na dva pruty, samozřejmě za peníze a podle interního řádu. Všechny návštěvníky združuje minihospůdka s dostatečným venkovním posezením a cenami jako z jiného světa. Do centra je to tak 2 kilometry. Milevsko je neoficiálním hlavním městem maškar a masopustních tradic. Místní více než stoletá tradice a proslulý maškarní průvod jsou zapsány na seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Zdejší klášter, založený v roce 1187, je nejstarším v jižních Čechách. Tip na výlet připravil Luboš Dvořák.

0: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio.
2: Pěkný večer, od mikrofonu Signál Rádia vás moc zdraví Terka Veselá. Odbyla nám 7, což znamená, že se nám to vytvořil nový playlist 80. a čeká nás Kim Wilde, Erasure nebo Nazaret. Říkají vám něco putovní kamínky? Tahle zábava se u nás v posledních letech dost rozmohla a kdyby vás to lákalo, i vy se do ní můžete zapojit. O tom tedy už za chvíli, ale teď se pojďme zase trochu pověnovat hudbě.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Hit Blusovaná nám hrál na Signal Rádiu a já věřím, že jste mnozí už někdy třeba na procházce nebo někde na výletě narazili na barevný kamínek s obrázkem, třeba se srdíčkem, kytičkou, zvířátkem nebo nějakým hezkým vzkazem. Samozřejmě to není náhoda, ale pro ty, co je neznají a nikdy žádný pomalovaný kamínek nenašli, jsou to takzvané putovní kamínky. Lidé je schválně nechávají na různých místech, aby potěšili úplně cizího člověka. A vy, když takový kamínek najdete, tak si ho můžete buď klidně vzít, anebo ho poslat dál. Někdo ho třeba může zabalit do kufru na dovolenou a co vy víte, třeba se dostane až do Austrálie. Já osobně jsem už takových kamínků našla asi 5 a vždycky mi to udělalo hroznou radost, takže pokud byste si chtěli ať už sami, s kamarády nebo třeba s dětmi udělat pěkný den, můžete se zapojit taky, pomalovat hladký kamínek akrylovými barvami a pak ho někde na procházce zanechat. A nebo to samozřejmě můžete vzít z té druhé strany a když se na nějakou procházku, výlet nebo právě tu dovolenou vydáte, koukat, jestli právě nějaký pomalovaný oblázek nenajdete. Věřte, že radost to zaručeně udělá a co si budeme, to se hodí vždycky. Tak si dělejme radost a tady hlavně osmdesátkami.

0: Půl osmé se bavíte díky osmdesátkám Signal Rádia. Před námi je Black, Celine Dion a Chris Isaac. A nebudou chybět samozřejmě ani signály pro radost. Někdy je den bez oblíbené písničky prostě takovej nějakej, chce to ty oblíbené tóny slyšet. Takže pokud máte na mysli nějakou osmdesátkovku, až uslyšíte výzvu na signály pro radost, volejte 910 260 910.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvažte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádie. Se Signál Rádie. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

To byl Chris Isaak a jeho Wicked Game. Už za okamžik ho vystřídá Bonnie Tyler nebo Falco. Ale ještě předtím bych vás chtěla srdečně pozvat na mega dětský den, který bude pořádat ČES Areál Vltava. Den plný zábavy pro děti i dospělé vypukne už tuhle sobotu ve 13 hodin. A věřím, že nebudete vědět, kam dřív skočit. Jestli do vody, na trampolínu, do nafukovacího hradu, nebo si naopak půjdete poslechnout živou hudbu, zúčastníte se soutěží, necháte si na obličeji namalovat obrázek, nebo se vyfotíte s dravcem, sovou nebo papouškem. Program je opravdu nabitý, sami koukněte na naše webovky, protože já bych tady mohla mluvit dál a dál a pořád bych neobsáhla všechno. A běžte si užít parádní den. Program potrvá až do 10 večer, takže děti budou mít vyloženě pré, tak je o to nenechte přijít. A pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.

0: pohodový poslech Signál Rádia. S vámi je stále Terka Veselá. Já vám přeju krásný večer. Překlenuli jsme se do osmé, která u nás bývá ve znamení pohledu do hudební minulosti s kolegou Lukášem Bláhou. Dneska nás Luky vezme tak napříč léty, že se ocitneme i v letech 30. Tak se připravte mimo jiné na rytmy swingové polky. A do té doby nechte vašimi reproduktory rozeznit hity od Tota Kutuňa, Paula McCartneyho s Michaelem Jacksonem a Phila Collinse.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Naprosto skvělé solo bicích jsme si mohli užít v hitu In the Air Tonight od Phila Collinse, ale už je na čase mikrofon předat kolegovi Lokimu Bláhovi.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: A tentokrát je startujeme drahně dávno, až roku 1939. To se na vrchol britské hitparády vyškrábala skladba Beer Barrel Polka v podání The Andrew Sisters. Ač se o původu nahrávky dlouho vedly spory a přivlastňovali si ji Američané, Britové či Němci, dnes víme, že se tenhle hit původně jmenoval Modřanská polka a napsal ji už v roce 1927 Jaromír Vejvoda. O 7 let později dodal Vašek Zeman text a stala se z ní Škoda lásky. Generál Dwight D. Eisenhower údajně prohlásil, že tato píseň pomohla spojencům vyhrát druhou světovou válku, i když stejnou, nazvanou Rosamunde, si zpívali též poražení nacisté.

Druhá vzpomínka se datuje do 3. června 1977. Bob Marley s partou The Wailers tehdy vydali své mistrovské dílo Exodus. Album se opíralo o tradiční zvuky jamajského reggae a čerpalo z různých hudebních vlivů, včetně blues, soulu, funku a rocku. Časopis Time jej v roce 1999 označil za nejlepší LPčko 20. století.

Končíme 3. červnový den roku 1982, kdy bylo sídlo Elvise Presleyho v Gracelandu poprvé otevřeno veřejnosti. V současnosti jde o druhý nejnavštěvovanější soukromý dům ve Spojených státech se 600 tisíci návštěvníky ročně. Více jich má jen, zkuste hádat, ano, jakýsi bílý dům.

0: Trochu toho rock'n'rollu jsme si vychutnali na Signal Radio. Už za okamžik se těšte na zlatou trojici Freddieho Mercuryho, Briana Adamse a Madony. A jak možná už někdo moc dobře víte, zbývá nám pouhá půl hodinka, než se mikrofonu chopí Martin Hovorka a signály světových hitparád. Martin vás bude provázet po celou hodinu od 9 do 10 a vezme vás do Evropy roku 1987. Tak si to nenechte ujít.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Na prázdniny jsme vyrazili se samotnou královnou popu. Vás tu docela čekají skvělé vypalovačky od Ricky Epovery, Johna Farnhama nebo Moonray a pak už zmiňovaná hitparáda Martina Hovorky. Moc se ji užijte, mějte pohodový zbytek večera a slyšíme se zase zítra od 16:00. Tak se mějte pěkně.

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Dobrý večer, milí posluchači, tady je Signál Radio a já mám ohromnou radost, že opět po týdnu vás mohu pozdravit z tohoto skvělého rádia, které hraje písničky 80. let. Hrajeme je od rána až do večera, ale pozor, v těch následujících 60 minutách vyjdeme z jednoho hitparádového žebříčku, který vznikl na konci května roku 1987, takhle dávno. Se půjdeme podívat do hudební historie. Jen tak namátkou 87. rok, abych vám ho nějakým způsobem přiblížil, tak to byli hokejisté Kanady a Sovětského svazu vyloučeni z juniorského mistrovství světa kvůli hromadné rvačce během jejich zápasů. Také byla otevřena první fast food restaurace s kuřatama v Číně. V Pekingu se začalo prodávat KFCčko a ještě bych tady měl jednu takovou milou vzpomínku. Pod Lamaňským průlivem se začal kopat budoucí eurotunel. To jsou všechno události roku 1987 a teď k tomu přidám i písničky. Protože já vám zejména tento rok představím hudebně v těch následujících 60 minutách. Dáme si, přátelé, aby to bylo kompletní, evropský singlový žebříček, tak jak vypadal na přelomu května a června 87. roku, tedy na týden přesně před 39 lety. Tak co pak se hrálo za muziku? No, zatím odkryji místo 10. tam skončili tehdy Level 42. A písnička To Be With You Again. Já jsem Martin Hovorka a jsem moc rád, že posloucháte Signál Radio.

Posloucháte Signál Radio, my si hrajeme skupinu Level 42, to není jenom další 80ková kapela, to je skupina, kterou odlišuje hned několik věcí. Třeba to, že v mnoha skladbách používají baskytaru jako hlavní nástroj, ne jako doprovod. No a pak je tam taky ten jejich frontman, úžasný zpěvák, ale hlavně zároveň je to nejlepší baskytarista vůbec, a to je Mark King. Přátelé, my jsme si dali takovou méně známou píseň, ale vlastně co píseň to hit v případě kapely Level 42. Každopádně to byla skladba, která se jmenovala To Be With You Again, ale vy možná z jejich repertoáru budete znát takový pecky jako Lessons in Love nebo Running in the Family. To jsou ty kultovní věci od Level 42, ale myslím si, že pokud patříte mezi jejich fanoušky, tak i tu písničku, kterou jsme se teďka hráli, tak vás musela stoprocentně potěšit. Tak, přátelé, jedna z nejúspěšnějších britských kapel 80. let vůbec. No a před námi je, přátelé, píseň. Pojďme si říct, že to je skladba, která v Austrálii je vlastně něco jako národní poklad. Vlastně opravdu nevymýšlím. To, co právě teďka uslyšíte, to je skladba You Are The Voice a John Farnham, který díky tomuto hitu restartoval svoji kariéru. Dokonce ta deska, na které vyšla tato písnička, tak ta je úplně tím nejprodávanějším albem v historii Austrálie. Prostě celá Austrálie miluje tuhle skladbu a bylo to tak nejen v 80. a je to tak dodnes. Posloucháte Signály světových hitparád a pojďme si vychutnat další hitparádovou vzpomínku.

0: Pokud jste dobře poslouchali a vnímali tuto píseň, tak vás možná zaujaly ty dudy. Jo? Opravdu to byly skutečný dudy, ne nějaký synťák nebo klávesy, který by si na dudy jenom hráli, ale skutečně dudy v písničce You Are The Voice. Takový až jako bojový nádech to mělo, víte. Každopádně tady ta písnička, kterou jste měli možnost slyšet od Johna Farnhama, tak má silné poselství, protože text je o síle jednotlivce, ozvat se a něco změnit. A často tady tu píseň používají v Austrálii při sportovních akcích, protestech nebo velkých událostech. Prostě Austrálie tady tu skladbu miluje. To už jsem říkal, já si vybavuju, když Robbie Williams rok, dva zpátky byl v rámci svého turné také v Austrálii, tak on tehdy do svého koncertního vystoupení zakomponoval i tuto skladbu, You Are The Voice. A ti, kdo na tom koncertu byli, tak se mohli zbláznit, že Robbie jim dal ve svém podání tady tu písničku. Prostě Austrálie písničku od Johna Farnhama You Are The Voice miluje, milovala a miluje. A evidentně milovat bude dál. Tak, tady jsou signály světových hitparád. My tu dnes posloucháme písničky tak, jak jste se řadili do evropského singlového žebříčku na konci května roku 1987, tedy před 39 lety. A teď tu jsou Mellencamp, 8. místo.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Koukáte Signál Rádio a tohleto je klasika party playlistu 80. let, písnička Respectable, kterou dával dohromady stejný tým lidí jako písničky pro Ricka Astleyho nebo Kylie Minogue. Tak za námi Mel and Kim, skladba Respectable. Mimochodem jsou to dvě sestry. Rozhodně nešlo o uměle vytvořený projekt, takže jejich energie a chemie je v skutku reálná. Možná by vás zajímalo i to jejich příjmení, taky možná si ho vybavíte z minulosti. Mel and Kim Applebyovi. Tak to byly sestry, které v druhé polovině 80. let dali dohromady několik slavných hitů a tohle byl jeden z nich. Dámy a pánové, milí posluchači Signál Rádia, jednou týdně v našem vysílání se vydáváme do hitparád z 80. let a hrajeme si tady na Signál Rádiu písničky z jedné konkrétní hitparády. Dnes večer to je evropský singlový žebříček, tak jak vypadal na konci května 87. roku. A než se posuneme dál k sedmému místu, tak teďka lehce odskočíme, protože já se dívám i samozřejmě víc jako do hlouby. My tady zvládneme odehrát pouze prvních 10 míst, ale přátelé, já jsem našel písničku, dalo by se říct, že to je takový odpadlík, jo, protože ta písnička se držela někde kolem až 30. místa, ale já bych ji přesto zahrál, protože Wet Wet Wet, známá kapela, která měla primárně v 90. letech mnoho hitů, tak se objevily v tom roce 1987, v tom našem dnešním roce, poprvé v hitparádách. A bylo to s písničkou Wishing I Was Lucky. Tak si pojďme dát. Vždycky mě bavilo, když moderátoři v 90. letech v minulosti uváděli tuto kapelu a říkali, pojďme si dát Třikrát mokrý. Mokrý, mokrý, mokrý. Wet, wet, wet.

0: Co právě teď slyšíte na Signál rádiu, tak to je debutový single skupiny Wet Wet Wet, který odstartoval kariéru jedné z nejúspěšnějších britských kapel konce 80. let. Wishing I Was Lucky. Úžasná kombinace takového lehkého funku, popu, soulu, to uměli, v tom byli Wet Wet Wet jedineční. Tak my tu dneska večer na Signál rádiu vzpomínáme na písničky, které prošly evropským singlovým žebříčkem na týden přesně před 39 lety. A já tu mám pro vás další úžasnou věc, další úžasný song, který se umístil v této hitparádě na přelomu května a června roku 1987.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo sedmé.
0: Říká se, že toto je jeden z nejjemnějších a také nejmelancholičtějších hitů 80. let. Johnny Hates Jazz a písnička Shattered Dreams.

0: Možná si právě teď pokládáte, milí posluchači Signál Rádia, otázku, proč se tato skupina jmenuje Johnny Hates Jazz. Tak za prvý, ten Johnny, to není žádný konkrétní člověk, není to žádná reálná osoba, je to spíš takové jako univerzální jméno, něco jako někdo. No a proč Johnny Hates Jazz? Takhle, nemá to žádný hluboký význam, protože členové kapely hledali něco, co si budou lidé pamatovat, co bude zapamatovatelné na první dobrou a bude to i lehce provokovat. A já si myslím, že Johnny Hates Jazz prostě tenkrát v těch 80. letech znělo zajímavě a odlišně. No a ta písnička, ta je taky tak jako krásná, úplně pohladila, víte. Já mám pocit, že dneska hrajeme samý hezký písničky. Ne, že bychom jindy nehráli, ale dneska se mi ten playlist obzvlášť líbí, respektive ten hitparádový žebříček, který si tu postupně přelouskáváme. Hrajeme si 10 největších hitů tak, jak se umístili v evropském singlovém žebříčku na týden přesně před 39 lety. A tady jsou Club Nivo.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Možná vám něco řekne skupina Timex Social Club. Když se tato skupina rozpadla, tak ten jediný člen, který zbyl, Jay King, založil Club Nivo. A touhle písničkou tehdy prorazil a všechny oslnil. Takže tady je skladba Lean on Me. Šestka před 39 lety.

Originál písně Lean On Me pochází už z roku 1972, ale pojďme si říct, že ta verze z 80. let je úplně otočená o 180 stupňů a že ty Club Nivo se o to tu písničku postarali opravdu skvěle. Máme tu evropský singlový žebříček z roku 1987. Právě z této hitparády si dneska hrajeme písničky a vzpomínáme na to, jaké skladby, jaké písně se držely v hitparádách na týden přesně před 39 lety. Je to neuvěřitelný. 39 let, ale skutečně dostáváme se až do roku 1987. A to je mimochodem také rok. Já odbočím od toho evropského singlového žebříčku, protože musím se zastavit u Ivety Bartošové. Je to totiž rok, který byl zlomový pro Ivetu Bartošovou. Ona se tehdy definitivně osamostatnila po té tragické smrti Petra Sepešiho a stala se jednou z největších hvězd české pop music. V tom 87. roce vyhrála anketu Zlatý slavík v kategorii zpěvaček, ale také začala úzce spolupracovat s orchestrem Ladislava Štajdla, který se stal jejím životním partnerem. No a v tom 87. roce právě pod křídly Ladislava Štajdla vydala i své první solové album pod názvem IB, Iveta Bartošová. Těch písniček, které bychom si mohli od Ivety zahrát, je opravdu spoustu, ale já jsem si říkal, a teď vůbec to nebude spojený s rokem 1987. Já jsem si prostě říkal, že bychom si mohli dát tuhletu věc. Scházíš mi čím dál víc, tak to je písnička, kterou jsem od Ivety secakramensky dlouho neslyšel. Doufám, že udělá radost i vám.

0: Jsme tady na Signál rádiu zazpomínali na Ivetu Bartošovou, protože ten náš dnešní rok 87 znamenal velký zlom v její hudební kariéře. Patřila mezi nejhranější zpěvačky konce 80. let a rozhodně už v mladém věku se stala výraznou tváří československého popu. Tak to jsme tu měli Ivetu Bartošovou a my na Signál rádiu pokračujeme s naší retroparádou, protože už za malý moment 5., 4., 3., 2. a 1. místo, tak jak to hitparádové žebříčky napsali na přelomu května a června 87. roku. Jdeme dál!
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo 5.
0: Evropský singlový žebříček, tak jak vypadal před 39 lety. A toto už je místo 5. Stoupáme pomaličku k vrcholu. A tady to je skupina, která dala dohromady svůj první hit v docela malinkatém bytě. Proto Living in a Box.

Levin, Nebax, posloucháte Signály světových hitparád, tak tahle písnička se opravdu povedla tehdy v 80. letech. Ne, to je jeden z těch osmdesátkových případů, kdy první single tak explodoval, že definoval zvuk kapely. Ovšem, zase z druhé strany, sílu tohoto hitu skupina Levin in a Box už nepřekonala. Oni měli víc písniček, ale už to nějak úspěšné nebylo. Prostě byl to takový one hit wonder, taková jednohubka, chcete-li. Máme tu evropský singlový žebříček a přátelé, teď nás čeká opravdu chuťovka, protože teď nás čeká píseň, která de facto znamenala posun pro kapelu U2. Oni dělali původně vyloženě rockový hity, ale najednou všem fanouškům ukázali, že umí zabrnkat na strunu rockových balad. A to je právě tento příklad. With or Without You, jeden z největších hitů 87. roku vůbec. Teď na Signál rádiu.

0: Písnička With or Without You patří na desku Joshua Tree, což je mimochodem jedno z nejdůležitějších rockových alb vůbec. Jednak samozřejmě nejprodávanější album skupiny U2 vůbec, žádná jiná deska od kapely U2 už tento vrchol nepřekonala. No a dokonce ve Spojených státech je to vlastně první album kapely U2, které se dostalo na vrchol hitparádového žebříčku Billboard Hot 100. Kapela U2 za tuhle desku získala 2 ceny Grammy, včetně prestižní ceny za album roku. Tak to byla vzpomínka na desku Joshua Tree, těch singlů na tomto albu je víc než dost, protože písničkou With or Without You to pouze začíná. Ale jsou tam třeba i skladby jako Where the Streets Have No Name nebo I Still Haven't Found What I'm Looking For. Vlastně tady ta trojice. Ten zbytek, to jsou samozřejmě dobrý písničky, ale z nich se už singly nestaly, ale každopádně první 3 pecky na té desce, ty jsou naprosto jasný. Tak děkujeme za milou věc od kapely U2, která tu dnes byla s námi v signálech světových hitparád. No a než se vrhneme na trojku, dvojku a jedničku, tedy na takzvanou hitparádovou bednu, tak já vám musím prozradit, co nás čeká za týden v signálech světových hitparád.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: A v tento moment vám už mohu prozradit, co nás čeká v našem dalším společném setkání, tedy za rovný týden. To nahlídneme do německého singlového žebříčku, tak jak vypadal v červnu roku 1988, jaká muzika se hrála těsně před letními prázdninami v 88. roce. A to do té malá ochutnávka Fancy a Flames of Love.

0: Plameny lásky, toto šlehalo. Tak to byl Fancy a díky tomuto hitu já jsem se úplně přesunul myšlenkami do nějakého klubu, nočního klubu, kde se hraje takováhle taneční muzika a kde se v zářích reflektorů tančí třeba ještě ve 2 hodiny ráno. Vy posloucháte signály světových hitparád, no a Fancy a německý singlový žebříček, to nás čeká za týden. Důležitý je si říct, kdy to je. My tyto retroparády vysíláme na Signál rádiu vždycky v sobotu od 18. hodiny, nebo pak ve středeční repríze, to je od 21. hodin. Tak aspoň víte, kdy se příště tady na Signál rádiu společně potkáme.
1: Signál rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Ale teď ještě musíme dorazit ten 87. rok. Evropský singlový žebříček tak, jak vypadal na přelomu května a června před 39 lety. A dostáváme se teď už na místa vítězů. Tady je trojčička Depeche Mode.

Klasik na rádiu právě teď slyšíte písničku Strange Love od Depeche Mode. To je písnička, která je považovaná za začátek jejich globální éry. Deska Music for the Macy's, ovšem přátelé, to byl jen takový krok, takové nakročení k tomu, co přišlo pak v roce 1990. To bylo album Violator, kde se nacházela i ta skladba Enjoy the Silence. A to už bylo vončo. Takže přátelé, Depeche Mode, a já si myslím, že tady ta písnička definitivně ukázala, že se jedná o dospělou, vyspělou kapelu a že je nutno s nimi počítat a brát je vážně. My se právě teď posuneme zase o fous výš v našich vzpomínkách, protože stále tu máme evropský singlový žebříček, tak jak vypadal před 39 lety. No a zbývá odehrát dvojku a jedničku, už jsme opravdu mezi dvěmi vrcholovými hity té doby. No a přátelé, teď nás čeká Madonna. Madonna mia. La Isla Bonita. Je to neuvěřitelný, utekly 4 dekády, co Madonna bodovala tady s tou písničkou. A já vám opět teďka budu říkat, že Madonna chystá vydání nového alba. Pořád tady je Madonna s námi a letos na začátku prázdnin vydává nové album. Wow!

0: Nejenom, že Madonna to skvěle odspívala, ale ve videoklipu je vidět, že ona je i skvělá tanečnice flamenga.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Z druhého místa evropského singlového žebříčku jsme si hráli Madonu. Písnička La Isla Bonita letos slaví 39 let. Je zajímavé, že to duo, které složilo skladbu La Isla Bonita, ty dva pánové, tak oni původně zamýšleli tuto skladbu nabídnout jinému projektu, ale Madonna šla zrovna kolem. To je takový to, jak se ve správný čas ocitnete na správném místě. Tak to je přesně případ Madony, když šla kolem, když se dávala dohromady tato skladba. Madonna tak jako na to koukla jedním očkem, pak tam proškrtala nějaký slova, ještě dovymyslela text, vytunila to a řekla, to chci zpívat já, to se mi líbí. Takže vlastně je na tom i tak trošku jako, i na tom textu se Madonna jako zlehka podílela. Tak to je historie písničky La Isla Bonita. Ještě bych tady měl pro vás dneska jednu písničku, kterou vám zahraju a pustím. A je to úplně ta nejúspěšnější skladba v rámci evropského singlového žebříčku na týden přesně před 39 lety. Takže přelom května a června roku 1987, což je mimochodem období, kdy se začala stavět

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.